0: jako lajdák.
1: Čekal jsem to dál, tyhle.
0: Ještě pořád ze Vlaska Čirova Holešovi z Hostíku. Jako bratři v Rýmu toho máme na triku. Však stářím se nemění, že jsem furt svý mámy syn. Tři, co jsou zase dva,

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Express FM.

0: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
1: Express. Music first.

0: opraví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Express FM.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Music. First.
4: Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzavek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
8: Výhry. Slevy. Zábava.
0: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
0: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
0: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Hudba na prvním místě.

0: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Původně to měl být výpadek na jediný den. Ve čtvrtek přestalo těsnit primární potrubí v Praze 4 na křižovatce Michalské a Ohradní a tisícům lidí přestala téct teplá voda. Někteří přitom bez ní byli už týden kvůli plánované odstávce. Opravy po havárii potrubí měly být původně hotové do pátku a nebyly ani v pondělí během dne. Kubánská národní elektrická síť se v pondělí zhroutila. Oznámil to její provozovatel s tím, že příčinu výpadku prošetřuje. Na Karibském ostrově tak zůstalo bez elektřiny přibližně 10 milionů lidí. Kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo po prohře se Španělskem a vyřazení v osmifinále šampionátu v Americe potvrdil, že odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Přičemž ale se zatím nerozhodl, zda v národním týmu skončí úplně nebo ještě bude pokračovat. Ráno a dopoledne bude místy i polojasno, bude oblačno, jinak přes den až zataženo, lokálně se vyskytne občasný dešť nebo i bouřky. Teploty vysoké 26 až 30 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
2: Ráno.
0: Na Express FM.
3: Už jsem to měla na jazyku, to krásné pondělní ráno, ale ne, my jsme měli též prodloužený víkend. Vašku, ahoj.
1: Ahoj. Tak co? Uklízela si doma, natírala si nakonec tu zeď, hrála si, odpočinu.
3: Hrála jsem Bonda, všechno ti to řeknu, protože jsem z toho úplně nadšená. Ježiš, musím vám to říct, musí to ze mě úplně ven, jak jsem hrála videohru celý víkend.
1: To je výborný, bude vyprávět lidem, jak se hraje videohra.
3: Jo, prosím vám, musím vám to popsat, no, to je super zážitek. Takže nic, dělala jsem úplný prd celý ty 4 dny.
1: A seš v tom dobrá.
3: A jsem v tom výborná, musím říct, jakože... Věřím, že bych mohla ještě na jedno mistrovství světa.
1: Jo,
3: mám sejtím v to v kostech. Na rozdíl teda od Ronalda, který jo, ježišmarja, ty ho ale cupujou. Ty ho cupujou, ty novináři.
1: Ale úplně zbytečně.
3: Přijde mi to až jakoby zlý, přitom někde moc hezky připomněli, že za... Že než jakoby za těch posledních 22 let mělo, má Portugalsko 3 trofeje a za těch předtím 75 měli přesně 0, takže mají o 3 víc, než měli, takže jako hele, já ho chválím.
0: Express Ráno.
2: Express FM.

0: Welcome Dot na Express FM, 7 hodin a 8 minut. Nyní Babu bude vyprávět s rozzářenýma očičkama, jak si hrála o víkendu svoje hry. A já budu s rozzářenýma očičkama naslouchat.
1: Takže, já jsem hrála.
0: A co jsi hrála? Toho Bonda.
1: Hrála jsem toho 007 First Light. No.
0: A jaký to bylo?
1: To úžasný. Musím říct, že to je moc hezký filmovo-videoherní zážitek. Má ten James Bond, možná se vám jako nelíbí, že jste ho z nějakých obrázků viděli a říkáte si, no, tak on ještě není takový jakoby úplně sexy něco. Takhle, on se tím agentem 007 stane teprve na konci. Mm-hmm. Jo, to je fakt jako takhle, už samozřejmě celá ta hra je taková bondovská, ale je ještě bez toho titulu.
0: Pozor, tento vstup obsahuje spoilery, tak jenom abyste viděli.
1: Jo, ale jako nic velkýho.
0: Dobře.
1: Jo, to bylo jediný, ale tak to jste asi tušili. Jinak, co jsem ještě koukala, co lidi chválili, protože mě zarazilo, že má tu jizvu na obličeji, tak to je dokonce údajně správně podle knih, že on má mít tu jizvu na obličeji, takže to je jako víc, řekněme, věrně té postavě, než jsou ty filmy, kde on samozřejmě nemá snad jedinou jizvu. Každopádně musím říct, že to má moc hezký ty úvodní titulky s tou písní tý Lany Del Rey, která takhle, když jsme to tady pouštili, tak samozřejmě cítíš, že to má ten bondovský feeling, ale když jsou tam k tomu ještě i ty bondovský titulky, takový fakt jako z těch filmů vytržený, tak super řekneš, wow, to je vlastně fakt dobrá bondovská píseň. Má to všechny takový odkazy, který chcete mít. Má ty chytrý hodinky, má takový různý jako vychytávky, které ti mají pomáhat. Fakt takový jako agentský blbosti, že já nevím, prostě telefon, co vystřeluje nějakou šipku, že jim se udělá blbě a někam jako odejdou. Protože je to ten mix toho Hitmana, takže spoustu těch věcí, pokud jste hráli hry Hitman, tam samozřejmě jsou, jenom jsou tam ještě nějaké věci navíc. Má to nádhernou grafiku, má to super scénář, on je vtipnej, takovej fakt jako floutek, že úplně někdy si říkáš, tak takhle, jako, víš, on někdy něco řekne a si říká, tak si říkám, no, tak ta M, ta ho tam hnedko spraží, víš, mu dává prostě čouda. Ale má to super příběh, super scénář, nádhernou grafiku, má to jako fakt, vlastně mě i ty postavy, ty ostatní mě bavily, i ten Q v té laboratoři, i to tam má takový různý, jako, hitmanovský fóry, bondovský odkazy, každá ta jako mise, řekněme, které jsou teda docela dlouhý a máte tam zase x možností, jak to můžete vyřešit, mají i takový bondovský názvy a ty jenom jeden jediný spoiler, prostě ještě vám teda řeknu na konci, teda vám možná zkazím překvapko, ale ještě navíc ono to končí tím, že ona mu řekne, že bude teda skvělý ten agent 001, protože ta hra je o tom, že oni jako obnovujou ten program.
0: Ano.
1: A on říká, ne, že on byl jako sedmý rekrut, takže že by si vzal tu sedmičku. A ona, že jo, a potom to jako skončí a končí to takovou tou klasickou scénou, jak je tam ta hlaveň, on tam vejde, vystřelí a přesto přede ta krev a tam, že Bond se vrátí, ale úplně máš z toho, víš, takový jako, už aby to bylo. Fakt mě to bavilo strašně, musím říct.
0: Takže je to takový filmový, jako kdysi dávno, když jsme třeba koukali na tu Mafii a mělo to ty úvodní, jako to úvodní video, kdy tě to dostává do toho,
1: jo.
0: A si říkáš, já nehraju hru, já hraju film.
1: Jo, a má to jako, samozřejmě, se tam potom zasekneš v nějaký místnosti, kde musíš obejít ty týpky, že jo, že to je takový, si říkáš, až jenom mě uvidíte, leborec, tak už prostě sem přijdu a rozstřílíme všechny. Ale jo, musím říct, fakt se mi to líbilo a pro fanoušky Bonda, který aspoň třeba trošku mají nějaký vztah k videohrám, fakt si to dejte, budete z toho nadšený, moc se mi to líbilo, moc mě to bavilo.
0: Musím doma říct, tak kolik?
1: Ne, musíš si to zahrát a ještě ne, takhle, já už jsem stihla dohrát jakoby to první kolo a teď samozřejmě se budu vracet do těch jednotlivých misí, abych si ještě splnila nějaký úkoly, že třeba nikdo mě neviděl, nebo...
0: Jo, rozumím. Takže něco si prostě takzvaně protrhla a některým si musíš prostě proklouznout.
1: Přesně tak.
0: Rozumím.
1: Rozumím.
2: Express ráno. S Babou Hačí a Vaškem Mašindou. Why wait to say, at least I did it my way.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do města, které se objavilo na jeden augustový víkend a potom zmizne. V hlavních úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozřejmě i Viz DMC. Vidíme se 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
5: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Music. First.
8: Express FM.

0: proč to takhle pouštíme? I mě napadlo, že bychom mohli udělat nakopávač, tentokrát teda jako úterní, ale zahajujeme
1: jako
0: pracovní
1: fotbalovej.
0: Týden. Jako fotbalovej. Protože o víkendu se samozřejmě hrál fotbal, včera se hrál taky fotbal, ale o víkendu Erling Haaland prostě dal dva góly, jeden prakticky ze stoje, aniž by se nějak pohyboval, najednou k němu přiletěl ten balón a on prostě dal gól. Je to prostě stroj na góly a musím říct, že mě teda neskutečně baví a že potvrdil to, že se mu fandil víc nežli těm Brazilcům. Tak, a proč mluvím o nakopávači? Protože norský národní tým má tu písničku, která vždycky, když je padá gól, tak oni mají Aha a Take on me.
1: A jo, takhle. No tak jo, no tak pojďme dneska fotbalově.
0: Myslím si, že to je prostě song, který... Já vím, že my máme ty nakopávače teďka takový hodně oldschoolový, že to není jako nic moc úplně novýho, ale zase to je písnička, kterou si můžeme všichni jako zaspívat. I když ne úplně všichni dobře, protože přece jenom nejsme každý Morten Harket, který měl operní školu a který prostě ty výšky dával úplně jako raz, dva.
1: Jo, ty vynechávám.
0: Ty nebo hodíš to o oktávu, níž.
1: Přesně tak.
0: Jasně.
1: Uděláme jenom taky Take on me. Take on me.
2: To by chtělo nějaký ranní nakopávač.
3: Express FM.

0: Magic Flows and the Reese's of Chicatella. Nah, it's just a BVM thing.
1: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
2: Posloucháte Express FM. Express.
1: Express
2: FM.

0: Express. Dopravní
1: servis. Vezmeme to hodně rychle. U Kroměříže D1 254. kilometr je uzavřena kvůli požáru náklaďáku. Ten je sice na krajnici, ale hasiči jsou tam okolo. Pokud jdete na D4, nájezd na Strakonice, exit 18, je taktéž požár vozidla. A pokud přijíždíte do Prahy po D7 na 4,5 kilometru je dopravní nehoda dvou aut. A ještě jedna komplikace je v Teplicích, nákladní ulice, kde tam jsou dvě osobní vozidla v sobě.

0: Cestujete? S překladačem Vasko se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasko. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasko-electronics.cz.
1: Počkej, ty už si uklidila.
2: Jo.
1: Ale vždyť si začala před chvilkou.
2: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
3: Au, to znělo osobně.
2: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
6: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Express. Music first.
2: Express

0: Vašku, když se dva lidi seznamují v dnešní době, ale předpokládám, že se na to možná ptali vždycky, tak jsou to, každému záleží na něčem jiném. Někdo řeší takzvaný kiss count a někdo takzvaný body count. To znamená, s kolika lidmi ty jsi se líbal a s kolika lidmi si takzvaně spál, jak tak říká. To je ten tvůj body count. Minulý týden se na internetu objevila informace, že v Brazílii mají originální spa, kde si můžeš za 13 000 dolarů, což je asi 250 000, ten body count resetovat na nulu. Že tam projdeš prostě nějakou sérii rituálů.
1: Všechny hříchy byly odpuštěny.
0: Přesně tak, že asi tě podle mě, nevím, možná budeš kloktat, budou tě asi, možná, nevím, budeš mít nějaký detox, pak půjdeš za nějakým šamanem a on...
1: On tě vykouří, myslím, jako vonejma tyčinkama.
0: Vonejma tyčinkama. Potom udělá takový to, prostě chytne tě za hlavu, napojí se na vesmír a samozřejmě řekne, že tvůj body count je už nula, že jsi očištěná a do nových vztahů jdeš teda s body countem číslo nula. Tak někteří možná už začali šetřit na výlet do Brazílie, že by se jim takovejhle restart hodil. Už jsem na to dokonce viděla i parodie, že lidi se jako snaží udělat ten body count, tam chodí tam s bubínkama a opravdu tam ty lidi jako ve velkým různě potápějí do nějaký vody prostě z levandulí. Nakonec jsem teda prověřila, tak aktuálně vás musím zklamat, pokud byste si chtěli resetovat body count, tak v Brazílii toto spa neexistuje. Ovšem, věřím tomu, že tenhle ten post byl natolik virální, že to nikoho napadne. Takže dala bych tomu ještě tak 2 týdny, 3 týdny a předpokládám, že nějaké spa někde vymyslí, že by jako to nějak resetovali, alespoň teda ve vaší hlavě.
1: Takže takhle, každá země by měla mít asi nějakou takovou svoji lokální pobočku, kde by resetovali tyhle jako hříšky. Šla bys?
0: Já to nějak nepotřebuji, já zase nemám až tak šílený jako body count. Ale ty bys to uvěřil, víš, kdyby ses takhle s někým seznamoval, abys řekl, hele, a z kolika jako takhle.
1: Ne, já na tyhle věci,
0: já byla v Brazílii, já jsem naprosto očištěná a ještě kdybych se nechala rekonstruovat.
1: Jo, tak... jasně. Tak já bych řekl teda, aha, jo, tak já se ti ozvu. Tak myslím si, že tohle by byla přesně ta moje jako nějaká taková reakce.
0: Ty bys jí řekl, že se jí ozveš, až by se jí neozval.
1: Ano, já bych
0: normálně bys jí vygoustil jo. No, protože samozřejmě hlavně předpokládá, že žena, která potřebuje utratit čtvrt milionu za aby jela do Brazílie na resetování body countu, že to asi bylo číslo, co by se ti nelíbilo.
1: Asi ne, no. Ale tak jako to není o čísle, že jo?
0: Hele. To není, ale víš co, to jsou takový ty zámky, klíče a tady ty bláboly, no.
1: Jak se říká, každá holka má nějakého, nebo měla nějakýho chlapa, než má tebe. To je klasika, že jo?
0: No. Jenom tady ty z Brazílie, ne. Aspoň teda v jejich hlavě.
1: Tam to musí být asi pořádný cifry, když na to mají takovýhle úřad, ty jo.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Extrémní vedra mění nápojové preference Evropanů, když teplota překročí 32 stupňů, zájem o vychlazené pivo a Aperol Spritz už moc nestoupá. Dosud se přitom mělo za to, že horká léta vedou k vyššímu prodeji alkoholu. Z muzea na východě Francie, kdo si u neděli ukradl šperky za 1 000 000 eur, pachatele se zatím nepodařilo dopadnout. Podle místních zdrojů ostraha nereagovala na spuštění alarmu dostatečně rychle. V objektu přitom měla platit posílená bezpečnostní opatření po loňské krádeži v pařížském Louvru. Nakonec tedy policii zalarmovala uklízečka. Fotbalisté Belgie porazili v Seattlu 4-1 Spojené státy a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Ráno bude a dopoledne místy polojasno, pak by se mělo zatáhnout, oblačno, zataženo, občasný déšť nebo možná i bouřky, teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
2: Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Good morning všem, kteří už jsou vzhůru v úterý 7.7. v 8 hodin a 2 minutky. K tomu Bohuslavám. Bohunko, jestli teď posloucháš, krásný sváteční den ti přejem. Krásný den taky přejeme všem, kteří možná ještě pořád zvažujou, jestli ne na ty Colors. Tak my bychom vás jako
1: Popostrčili,
3: abyste tam jeli. Popostrčíme vás tím, že bychom vás pozvali do Allegro Wishlist zóny. A to si říkáte, jo, dobrý, no tak je tam nějaká wishlist zóna. Ale pozor, my vás tam ještě pošoupneme, protože díky Allegro tady pro vás máme i vstupenky na Colorsy.
1: To je to, jak jsme si, to jak běžela ta šuškanda minulý týden. Ano. Pokud jste něco slyšeli, jak jsme si tady takhle...
3: My jsme tady šuškali.
1: Tak už to nastalo.
3: Ano, ukázalo se, že to nebyla jenom nějaká šuškanda, nějaký hoax, nějaký AI.
1: Protože co je šušky, to je hušky. Takže teď už pěkně, jako splná hrdla, už za chvíli budete mít dvě vstupenky. To je krásný.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: tomto případě můžeme říct, král padl, ať je král. Bavíme se o Wembley, protože tam padl rekord, který bude zapsán do Guinnessovy knihy rekordů, protože Coldplay měli 10 nocí ve Wembley koncertů vyprodaných. Mm-hmm. Tentokrát, kdo se o tohle postaral, tak ano, ve Wembley vystupoval teďka Harry Styles a ten tady už zakončil právě tuhle tour ve Wembley a už to bylo všechno sečteno a je třeba říct teda, že má tenhle ten rekord. On vlastně na tom posledním koncertu zaspomínal na všechny vlastně spolupoutníky v kapele One Direction, se kterými se vystřelil do toho hvězdného nebe a že sám říkal, že před 16 lety jsem tady stál před tímhle s tím barákem a tenkrát to tady prostě tak jako jsem snil o tom, že to nějak jako tady obsadím a že to bude moje meta. A nakonec se mu to takhle podařilo i s rekordem.
1: No teda. Takže má rekord, má jakoby v počtu vyprodaných nocí, anebo má celkově jako návštěvnický rekord?
0: Má vyprodaný noci, mm-hmm. Jo. Zatím tady jako tady nemám nějaký čísla, který byly, ale já si myslím, že asi jestli za jednu noc se tam vejde 80 tisíc lidí, tak krát 12, tak si to dokážeme asi spočítat, že už je
1: příliš.
0: To, že už je to přes milion.
1: Jak myslíš, že dlouho vydrží tenhle ten rekord Harryho Stylese? Protože zároveň víme, že ta tour je koncipovaná tak, samozřejmě Harry Styles teď zlomí rekord v Madison Square Garden, protože bude v New Yorku prostě celý měsíc.
0: Ano.
1: Takže to se to potom lámou rekordy, když nemusíš jezdit po celých Spojených státech a tu odehrát dva koncerty, tu tři, ale rovnou si dáš prostě měsíc v New Yorku a nikam jinam nejedeš, ale samozřejmě ty rekordy překonáš. Myslíš si, že se z tohohle stane trend? Já se toho trošku obávám, že vlastně ten Harryho rekord brzo někdo zlomí, protože si přesně řekne, hele, já to udělám celý, co bych jezdil po celé Evropě. Já budu 20 dní v Londýně, 40 dní v New Yorku a jestli mě chcete vidět, tak přejte.
0: Tak přejte. Já si myslím, že to je ale takhle. Pokud by to mělo třeba zlevnit vstupenky, což se tady jako bohužel neděje, oni to vlastně dělají kvůli tomu, protože spousta umělců, spousta zpěváků, ale to jsou i třeba herci a další, neradi cestujou. Mm. Neradi lítají letadlem, bojí se, je to pro ně nějaký trauma, není to příjemný, někdo prostě s tím má nějaký
1: strašně únavný, samozřejmě,
0: zdravotní
1: že jo?
0: potíže a tak dále. Takže to je jedna z těch stránek a druhá věc je ta, že když prostě postavíš jednou stage, to vlastně ty pódia a všechno tohle z toho, můžeš to prostě naprogramovat a seš tam těch 12 dní nebo seš tam třeba ten měsíc, tak prostě nemusíš se nikam stěhovat, máš tam to svoje zázemí, máš ty svoje chvíle volná a tak dále.
1: Vlastně, takže přijdej, zmáčkneš play.
0: Ano, ale mohlo to zlevnit vlastně ty koncerty, což se teda neděje. Takhle, když je poptávka, tak proč by to dělali, že? Takže jako určitě budou padat znova a další rekordy. Otázka je, kdo to udělá. Jestli je tady někdo, kdo dokáže naplnit takhle Wembley 12krát za sebou. Oasis, to se už asi nestane.
1: Tak mohli by to zase ty Coldplay možná jako hacknout.
0: Ano, ale oni říkali, že budou mít nějakých kolik 12 alb maximálně, nebo 10, 12
1: jo,
0: alb.
1: Jo, oni už to vidí, jak ten Tarantino, už se blížíme konci kariéry.
0: A údajně. Už nechtějí? Nebo to budou dělat nějak jinak, spíš si myslím, nežli budou vydávat alba.
1: Tak uvidíme.
0: A s tím prostě jede nějaký turné, ale většinou jejich turné jsou vyprodaný, tak tak uslyšíme i uvidíme.
1: Jo, třeba si to budou chtít vzít zpátky ten rekord, řeknou si. Oj, Harry. No, it's a no from me. Let's do this, guys.
0: Harry, jdu do baráku.

0: blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
3: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník,
10: malíř,
9: topenář,
10: podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
11: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
11: Rekbyty, záruka kvality.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Festival, to je jasný. Nejdřív se koukneš, kde to je, jaký je line-up, ale taky tě určitě zajímá, co na festivalu můžeš dělat, když máš zrovna takovou nějakou pauzu mezi koncerty.
1: Je zrovna díra ve tvém programu.
0: Ano, máš zrovna díru v programu, takže se jdeš mrknout, co si tam pro tebe připravili v tom doprovodném programu. No a pokud vyrazíte na Colors of Ostrava, můžete samozřejmě vyrazit a my vás tam zveme do Allegro Wishlist zóny, kde si pro vás připravili spoustu zajímavého programu. Můžete si tam odpočinout na lekci jógy. Třeba se chcete protáhnout trošku, že jo?
1: Jo.
0: Prostě někde spali jste třeba ve stanu, už dlouho stojíte na těch koncertech a teď by to chtělo.
1: Já jsem třeba nikdy na józe nebyl, takže bych to mohl zkusit.
0: No, vidíš, tak bys to mohl zkusit. Mohl bych, ale kdyby se ti nechtělo, můžeš jít na silent disco, si zatančit, kdybys potřeboval, naopak, už seš rozjetej a nemůžeš zastavit.
1: Ano.
0: Ale máš zrovna díru v programu, tak jdeš na silent disco. Ale můžeš taky jenom tak sedět na slunečné terase a chillovat. Pak si můžeš udělat hezkou vzpomínku ve fotomatu, to je jasný. No a pokud bys nechtěl z téhleté Allegro vyšly zóny odejít s prázdnou, můžeš ještě navštívit Allegro Lab.
1: Tedy... A to mě zaujalo.
0: No, a co bys si chtěl vyrobit?
1: No ne, tak jako, že si prostě můžeš něco vyrobit z těch materiálů, který mají prostě starý reklamní banery a z toho vlastně si můžeš tam něco vyrobit, nějakou tašku nebo tak, nějaký futrálek na mobil.
0: Takže bys si vyrobil háčkovaný obal na sluchátka, vlastní klíčenku,
1: dobře,
0: náramek, ano. Anebo tašku vyrobenou ze starých reklamních banerů.
1: Viděl bych to na to,
0: taška z reklamních banerů.
1: Ano, ano.
0: Tak tohle všechno můžete dělat v Allegro Wishlist zóně, no a pokud vám chybí už jenom to jedno, a to jsou lístky na Colors, tak o to se postaráme za malou chvilku, máme tady pro někoho z vás dvě vstupenky.
2: Express ráno s Babu Hači a Vaškem Mašindou.

0: Co je Allegro Wishlist Zone, tak to už jsme tak nějak vysvětlili, co můžete navštívit na Colors of Ostrava. Ovšem, abyste si to užili opravdu se vším všady, tak je dobré, když ušetříte třeba za vstupenky. A ušetříte prostřednictvím Express FM, které právě teď pro vás ty dvě vstupenky má.
1: A máme tady taky soutěžní otázku, na kterou musíte odpovědět, abyste vůbec měli šanci ty dvě vstupenky získat. Jinak, pokud to dneska nevyjde, tak máte šanci i zítra, i ve čtvrtek, i v pátek a pak ještě v pondělí. Abychom vám to nahradili, že jsme se včera flákali, tak nebojte, ještě v podstatě takovou jako last minute vstupenku 13. července budete moct taky vyhrát. Budeme soutěžit...
0: Už nám to zvoní, prosím vás, nevolejte.
1: Nevolejte nám. Prosím vás, bude to na mailu, protože abychom vás mohli potom jednoduše akreditovat, předat na vás kontakty a takhle. Takže naše dnešní soutěžní otázka zní, co si můžete koupit na Allegro? Za A jen elektroniku, za B jen oblečení a za C produkty z mnoha kategorií od elektroniky po vybavení do domácnosti. Jo? Napište nám, prosím vás, e-mail na rano@expressfm.cz.
0: Takhle jednoduchý to je. No a když mluvíme o Colors of Ostrava, tak samozřejmě, jak bychom měli něco zahrát. Jsou tady připraveni 21 Pilots, kteří mimochodem budou právě Colors of Ostrava otevírat ve středu 15. od 10:30 do půlnoci se tam s nima potkáte. Tak jdeme na to.

0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
1: Express Ráno.
2: Express Ráno.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Komplikace na vás číhají na D8, 76. kilometr ve směru na Ústí nad Labem, je tam dopravní nehoda nákladňáku. 35 od Turnova směr Vysoké Mýto, máme tam hlášeny dvě dopravní nehody, jedna u Podhorního Újezdu a potom za Vysokým Mýtem ještě u obce Řídký, tam jsou tři osobáky. Jak to vypadá v tuto chvíli v hlavním městě? Tady máme v ulici Na Bojišti dopravní nehodu dvou osobních vozidel.

0: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
1: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmany-na-soutoku.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
4: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
8: Music. First.
9: Express FM.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu. Express ráno.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Hraní her o přestávkách nebo sledování sociálních sítí během vyučování by mohlo být pro české školáky brzy minulostí. Premiér Babiš společně s ministrem školstvím předložili návrh zákona, který by od září 2027 plošně zakazoval používání mobilních telefonů ve školách. Je to každoroční téma Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. S příjezdem tisíců návštěvníků se pravidelně objevují stížnosti, že restaurace využívají zvýšeného zájmu a během festivalu zdražují. Srovnání novinek však ve vybraných podnicích takový trend letos nepotvrdilo. Teniska Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Porazila na londýnské trávě nasazenou 26 Madison Keysovou. Utkání Jiřího Lehečky a Němce Alexandra Zvereva bylo před 23. hodinou místního času přerušeno kvůli regulím. Dohrávka je na programu dnes. Dopoledne místy i polojasno, odpoledne oblačno až zataženo, občas nějaký déšť nebo i bouřky. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
2: Ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, pěkné úterní ráno s datem 7. července. Vašku, je pravda, že mohl by to ještě dneska Jirka Lehečka zlomit, protože tyhle ty přerušené zápasy můžou ještě dopadnout jakkoliv.
1: Je pravda, že on prohrává ve dvou setech, prohrává, ten třetí je 3-3, kdy to bylo přerušený, takže budeme držet pěsti, že by ho mohl udolat.
3: Mohl by ho, co by ne.
1: A Zverev je nervák, takže...
3: No, zaprvé on je nervák, za další on má pro nějakou alergii na tu trávu, takže je mu tam blbě. A tyhle ty přerušovačky prostě můžou vždycky udělat nějakou jiskřičku naděje pro nás, můžou vykřesat. Takže doufejme, mělo by se hrát, zatím tady vidím předpoklad kolem 16. hodiny, uvidíme. No a my dneska musíme ještě fandit, protože v 16.30 bude hrát také Muchová s Osakaovou, takže máme toho tenisového fandění dneska až.
1: No a hudba, za chvíli i ta nejnovější, protože přijde náš hudební guru, který s náma probere jednu z novinek tohoto týdne.
0: Express Ráno.
2: Express FM. When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: Úterý a to znamená, že tu s námi je i Rabure. Rabure, ahoj.
1: Hezké ráno.
0: Jak si zatím užíváš prázdniny?
1: No popravdě dost pracovně.
0: Pracovně?
1: No, protože já mám příští týden jedeme k moři s rodinou, což je skvělý, ale já vždycky to musím se jít napracovat, takže teďka vlastně pracuji dvojnásobně.
0: Je, ty teď pracuješ dvojnásobně, tak my tě nebudeme zdržovat.
2: To mají asi úplně všichni. Jedeš na dovolenou, ale musíš toho tolik stihnout, tolik udělat, připravit, jo, a pak nakonec ležíš na té dovolené, říkáš si, už jsem rád, jakože už to teda to a už nakonec se těšíš zase do té práce, protože víš, že až přijedeš, že té práce tam bude zase bude spousta.
1: No. Ano, přesně tak.
0: A ještě, když jedeš někdy na tu dovolenou, tak ale přijedeš z ní a potřebuješ další dovolenou po té dovolené, takže prostě té dovolené je neustále nedostatek. Je to naštěstí, čeho je dostatek, to je ale skvělá nová muzika a proto seš tady, Ráďo. Tak co z nám přines? Něco letního?
1: Přinesl jsem letní taneční veselou věc od skotského hudebníka, producenta DJ, který se říká Barry Can Swim, který ho tady máme docela rádi na Expressu. On má za sebou, vydal zatím dvě desky, má za sebou nominaci na Brit Awards, byl BBC Sounds, měl nominaci na Mercury, takže na to, že to je taková taneční hudba, tak má takový hodně jako uznávaný. Teďka vydal nový single, který vlastně první pod velkým labelem, on předtím vydával u Ninja Tunes, což takový kultovní label, teďka šel jako k majoru. Písnička se jmenuje Return to Bibo, je to vysamplovaný takový klučina jihoafrický, který v roce 2003 měl v 9 letech takový hit, který se právě jmenoval Bibo. Je to takový jako jihoafrický rap, a on to jako, takže to jako tu tam místní řečka, nebo nic tam mluví. A takže to je vlastně nevysamplovaný. A co bych ještě tak řekl, co je zajímavý, že ten Barry Can Swim má takový zvláštní to jméno, to Barry Can Swim, tak je to proto, že on vlastně měl spoustu projektů a vůbec ty jména nějak neřešil a nevěděl, že zrovna se to, je ta kariéra jeho jako zasekne na tady tomhleto jménu a je to podle nějakého kámoše z jiný kapely, který neuměl plavat, jmenoval se Barry, takže podle toho se to prostě jmenuje.
2: Ježíš, já byl o víkendu na festivalu a tam byla kapela, která měla název Zatím nějak, taky nevěděli, jak se budete jmenovat Zatím nějak, a potom druhá se jmenovala Zhoda náhod, takže ono asi to je Barry Can Swim, je úplně v pohodě.
1: Jo, akorát říkal, že si všichni myslí, že se jmenuje Barry a on se přitom Barry vůbec nemenuje. No?
2: Jo, ne, Joshua prostě se jmenuje.
1: Joshua,
0: on jo. Se jmenuje něco, to je taky dobrý název kapely. Tak jdem na to, tohle yes. Je teda novinka Barry Can Swim Return to Bibo. Děkujeme. Jo. Toto je nová hudba na Express FM.

0: Tohle jsou Temple a Mesmerize, 9 hodin a 18 minut, ladíte Express ráno, protože máme prázdniny a vy možná tápete, kam byste mohli vyrazit, napovědět by mohl hashtag nebudu doma, díl 7. Královéhradecký kraj. Už za chvíli, ve vysílání.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
3: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
4: Začněte si s létem.
5: Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
6: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
7: Co sa tady deje?
8: Co sa chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@poděbrady.cz.
12: Hugo, aperole, fiero, volal někdo letní osvěžení. Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
13: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
15: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
16: Hudba na prvním místě.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Prázdniny už běží a vy netušíte, kam vyrazit na výlet. Naštěstí jsme tady my a máme tipy na výlety po celém Česku ozdobené hashtagem nebudu doma. Všechny najdete na webu expressfm.cz a to i ty aktuální v Královéhradeckém kraji. Milovníkům historie má Královéhradecký kraj rozhodně co nabídnout. Vyrazit můžete třeba na pohádkový hrad Kost v Českém raji, romantický hrádek u Nechanic, zámek Opočno s krásným parkem i bohatými interiéry, hrad Pecka s výhledy do Podkrkonoší nebo do Ratibořic, kde na vás dýchne atmosféra Babičina údolí a příběhu Boženy Němcové. Kuks sice není hrad ani zámek, za návštěvu tenhle bývalý špitál rozhodně taky stojí. O tom, že ve dvoře Králové nad Labem najdete jediné tuzemské safari, asi netřeba dlouze mluvit. Stejně jako o tom, že na území Královéhradeckého kraje najdete naše nejvyšší pohoří Krkonoše, včetně Sněžky. Zapomenout nesmíme ani na pohádkový Jičín a nedaleké Prachovské skály nebo Adržpašsko-Teplické skály. Když se řekne Hradec Králové, nemusí to být jen architektura, jsou to Klabe a Orlice nebo Bílé věže v centru. Na konci léta se krajské město promění v živou scénu, kde se potká historie se současnou energií města. Loni Hradec Králové oslavil 800 let a právě na loňské oslavy a slavnosti královny Elišky navazují královské slavnosti. Tenhle nový městský koncept během 10 dnů propojí hudbu, pouliční umění, rodinný program i komunitní setkávání. Od 28. srpna do 6. září vás tak v Hradci Králové čeká spousta akcí, včetně balonového nebe s hromadnými starty a noční balonovou show, nebo projekt Back to School na Velkém náměstí. A v sobotu 5. září ožije historické centrum královským jarmarkem, příjezdem královny Elišky, rytířským ležením a večerní ohňovou show. Pokud už máte hlavní turistické taháky odškrtnuté, zkuste tři skryté perly. Ptačí park Josefovské louky u Jaroměře je ideální pro klidnou procházku mezi mokřady a pozorování ptáků. Poutní místo Homole nedaleko Podštej na vás překvapí monumentálním schodištěm, kterému se přezdívá Schody do nebe. A v Trutnově stojí za zastávku EPO 1, bývalá elektrárna proměněná v centrum současného umění. Šťastnou cestu a radost objevování vám přeje Express FM.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Královéhradecký kraj? Pak si užijete pobyt v April hotelu Panorama v Rychnově nad Kněžnou se skvělým wellness a výbornou polohou pro objevování Orlických hor. Nebo v hotelu Jelínek v centru Špindlerova mlýna, odkud to budete mít kousek ke všem krkonošským krásám. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.

0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
1: Express FM.
2: Express.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehodu teď aktuálně řeší na D8, 76. kilometr ve směru na Ústí nad Labem. Je tam dopravní nehoda náklaďáku. Pozor si dejte také v Praze, na Pražském okruhu, 58. kilometr ve směru na D1, kde je dopravní nehoda náklaďáku a dodávky. Obdobné to v tuto chvíli je také na D11, 78. kilometr. Dodávka náklaďák ještě taky s únikem paliva, takže i tam počítejte tedy s nějakým tím zdržením. We'll be right back.

0: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
2: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
3: Začalo samočištění a vysoušení.
2: Takže žádná kbelíková nostalgie. Jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
8: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
9: Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Výhry, slevy, zábava.
13: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
14: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
13: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
14: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
13: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
15: Express FM.
16: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Babu, mám příběh.
1: O, story time.
0: Yes.
1: Bylo, nebylo.
0: Konkrétně z Beats for Love, které skončilo o víkendu, které bylo opravdu skvělé, tak tam je jedna z věcí, že se vrátil Jeff Mills, právě, nebo vrátil se i do České republiky, což je techno DJ, je fakt jako skvělý, je to legenda, už je to prostě docela starý chlápek. A on vlastně svoje sety doplňoval o zařízení od Dream Machine Roland TR-909. A on měl takový požadavek, jestli by se náhodou nedala sehnat tenhle ten stroj z 80. let v nějakým jako slušným stavu, aby prostě mohl odehrát ten svůj set.
1: Aha.
0: Toho organizátora nenapadlo nic jiného, nežli oslovit Národní muzeum v Praze.
1: Které... Ano.
0: Počkej.
1: Nekecej.
0: Tomu vyšlo vstříc a přístroj na festival zapůjčilo. Ale ten největší pointa je, že ten zapůjčený Roland TR-909 z Českého muzea byl shodou okolností už z minulosti podepsaný samotným Jeffem Millsem.
1: Ne, ne.
0: Takže kolečko se normálně takhle úplně uzavřelo.
1: To není možný.
0: Já s toho mám normálně husí kůži.
1: Takhle, to je ale moc, to je moc hezký příběh.
0: Je to pěkný příběh.
1: Jak se to tak někdy spojí ten vesmír, ne?
0: Jo, je to tak, no.
1: Ale vrátili ho zpátky domů a nenechal si ho.
0: No, jasně.
1: Nedošlo tam ještě k nějakýmu. Hele, ale tohle je podepsaný, to je asi moje, ne? Když se na něco podepíšete, tak je to vaše.
0: Jinak asi se taky určitě jako zaznamenala to, že Padre Guillermo, ten DJ, ten kněz, jo, takže zremixoval Jožen z Bážin od Ivana Mládka. Tak to je asi nejmixovanější a nejremixovanější a nejpůjčovanější skladba vůbec.
1: Může to šlape?
0: A docela to šlapalo, no, tak lidi se tam rozblbli, no. Takže asi tak. Tak to jsou taky dvě věci, které provázely Beats for Love, krom toho tedy, že přijeli opravdu ty největší hvězdy. A už jako dneska, už třeba můj syn, který dostal vlastně dvě vstupenky celofestivalový, říkal, příští rok pojedeme znovu.
1: Takže se mu líbilo.
0: Líbilo se mu a já se říkám právě, ale koho ještě můžu pozvat, protože už to jako teďka, to bylo dost na hraně, že už tam bylo jako dobrý, že tam byly skvělý jména. Buď to, jestli se to bude opakovat, že přijdou znova, ale to, že myslím, že mi nebyl ten for, tak se očekává, kdo tady příští rok přijede na Beats for Love.
1: On je taky otázka, jestli třeba Beats for Love se nechtějí přiblížit takovým těm festivalům typu Defco, nebo je ten Tomorrowland, jestli třeba nechtějí ještě zapracovat na těch stagech. A vlastně posunou ten festival i tímhletím směrem, což taky posouvají každý rok samozřejmě ty stage a vlastně celý to, jak ten festival vypadá, jak je zorganizovaný, to se taky posouvá. A ten line-up, hele, no, je to vždycky těžký, když se ti takhle jako všechno to sejde, splníš si tam ty svoje sny vlastně zároveň a pak říkáš, no a kdo bude příště, ale já jsem si jistá, že někoho vymyslej. Jo, tak Beats for Love se nebojím.
0: Takhle, Swedish House Mafia budou volný, si myslím, na příští rok. Oni teďka pojedou nějakou tu svoji tour a tak, takže asi tak, no. Jinak to Defco bylo zrušený letos kvůli těm vedrům.
1: Mm-hmm.
0: Takže to docela smula, že tam ty lidi naběhli a se rozlíželi a nic.
1: A zase mohli odběhnout se někam hydratovat. A myslíš, že Swedish House Mafia dají taky už nás bážen?
0: No já doufám, takhle, já doufám, že ne, že to nebude žádný takový putovní song.
1: Jako
0: pometalice Padre Guillermovi, ještě tyhle ty borci, to asi ne. Další hudba, Lake Malawi, Disclosure, Ray Waterfall.

0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
1: Posloucháte Express FM.
2: FM.
3: Express.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel se zúčastní večeře na summitu NATO v turecké Ankaře. Má se tak stát na pozvání tureckého prezidenta Erdogana. Babiš a Macinka přitom na své ranní tiskové konferenci zhodně uvedli, že o programu prezidenta nemají informace. Ruská asociace cestovních kanceláří oznámila, že Slovensko dočasně pozastavilo vydání schengenských víz turistům z Ruska. Informovala o tom ruská agentura TAS s tím, že v červenci a srpnu Bratislava bude vydávat víza pouze za účelem sportu. Ostuda, šílené divadlo, Portugalci našli viníka svého globálního selhání. O Cristiano Ronaldově se už napsalo a napíše ještě Kvanta, ale v Portugalsku rezonuje po konci na mistrovství světa daleko více jiné jméno. Na pranýři je po prohře 0-1 v osmifinále končící kouč Roberto Martinez. Zbytek si dočtete na sport.cz. Dopoledne místy polojasno, odpoledne oblačno až zataženo, sem tam i nějaká ta bouřka nebo déšť. Teploty 26 až 30 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ať si to Pavel užije a přiveze si fotky, řekl před odletem na summit Macinka. Tak snad si tam udělej s prezidentama na neformální večeři nějaký hezký selfie, budu se na ně těšit. My jsme tady ano ještě další hodinu, máme to dneska prodloužený. Přejeme vám krásné úterní, teď už dopoledne, Tudor Cinema Club, Calvin Harris, anebo taky Slater a Gas Station, to je muzika, kterou vám hrajem na Expressu.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle jsou Calvin Harris a Jazzy. Vzhledem k tomu, že u nás byla na návštěvě návštěva ze Slovenska, takže jsem se díval spíš jenom do dna poháriku, ale nikoliv jsem sledoval žádný, nesledoval jsem jako sociální sítě, čehož jsem byl tady jako docela ušetřenej. Taylor Swift, prosím tě, už to proběhlo, co tam bylo, je z toho něco nějaký relevantní výstup nebo není?
1: Já jsem mezi tím, co jsem teda měla povolení zabíjet, jsem samozřejmě koukla i na sociální sítě, byla jsem zvědavá, jestli se objeví nějaké informace o svatbě Taylor Swift a musím říct, že moje sociální sítě byly tak rychle, tak moc zaplaveny AI slopem, ať už to byly AI fotografie, které se tvářily jakože někde z dálky paparazzi fotí dovnitř, nebo že jsou to fotky nějakých hostů, kteří jako líkujou nějaké věci, takže já jsem to hodně rychle vypla a říkám, hele, počkej, dokud vlastně něco nezveřejní někdo opravdu jako relevantní, tak se tady nebudu zaobírat jakoukoliv fotografii z té svatby a budu dělat, že nic. Co můžeme považovat za potvrzené, co se týká té svatby, je, že je oddával Adam Sandler.
0: To mě přišlo strašně vtipný, že zrovna on.
1: Takže to v podstatě to potvrdil i on sám, je to potvrzeno i z takových těch jako bulvárních zdrojů, kterým spíš věřím, než nějakým anonymním internetovým AI věcem. Takže to potvrzujeme. Co můžeme potvrdit, tak je, že šaty pro Taylor Swift dělal Dior. Anderson se dokonce vyjádřil, že se stali přáteli během toho, co je dělal a že to považuje za obrovský závazek pro někoho dělat svatební šaty. Takže to máme potvrzeno taky. Jednu z těch věcí, kterou považuji za potvrzenou a která mě docela pobavila, je na svatbě, a my se to teďko taky dělali, mamce na svatbě, se dělají takový ty vtipný tomboly. Že můžeš vyhrát přelet nad Alpama, a on někdo vyhraje ty dvě Alpy a takovýhle tady ty jako prostě krávoviny. Ano. Cesta kolem světa, jsou dvě lístky na MHD a tak. Tak Taylor Swift měla taky tombolu.
0: Ale to asi nebyla, jakože by...
1: No, akorát tam mohl vyhrát hodinky Cartier a kabelky Chanel a takovýhle nějaký podobný věci. Takže někteří hosté už se jako pochlubili se svým vítězstvím. Mm-hmm. Takže tohle je taky jedna z těch věcí, která je potvrzená. A jedna z těch věcí, která potvrzená není, ale nejvíc asi trendovala, je teďko paní, která tvrdí, že chytla kytku, kterou házela Taylor Swift. Představ si, že nazbíráš luční kvítí a to ti přejede auto. Takhle vypadá ta kytka, co chytla ta paní.
0: Jaká byla bitka o tu kytku, jo?
1: Jo, vypadá, buď se tam 6 lidí porvalo a jí se mlátili tou kytkou, než jí někdo jako vyrval z ruky. Tam už zbyly jenom takový jako opravdu 3 nějaký listy, úplně strašně chcíplý. Takže samozřejmě lidi tomu moc nevěřej. Do toho přišly nějaký floristky, které říkají, hele, dneska je běžný, že ta nevěsta má svoji jako velkou kytku, tu
0: jo,
1: si nechává.
0: Jo, to se dělá, ano, a naházení je potom extra.
1: Kytka,
0: ano,
1: která hází. Ano. Ale i ta náhradní kytka, i kdyby jak vypadala tak strašně uboze a už ta kytka už to vzdala prostě, jo. Tak já předpokládám, že bude to taky samozřejmě nějaký fake, že někdo využil jako udělat si takovýhle nějaký virálek sám pro sebe a stát se slavným na té svatbě. A nebo opravdu musela proběhnout nějaká děsivá akce. Takže čekám ještě třeba, jestli nakonec nebudou existovat nějaký videa nebo fotografie z tohohle toho hodu, protože to je aspoň vtipný.
0: Ale já si myslím, že se něco objeví, zatím teda jako se asi předpokládám, ty deníky, ty magazíny předhánějí o tom, kdo to koupí, nebo možná už na to mají nějakou smlouvu a jenom čekají, až se to v podstatě doupraví, až se to pošle nějaký upravený a schválený fotky mezi lid.
1: Takhle, nepředpokládám, že by snad Taylor s Travisem na tom nechtěli něco utržit, ale je taky možný, že se to podobně, jako se objevilo vlastně jejich zasnoubení, jen tak objeví na sociálních sítích. Těžko říct, ale opravdu na nějaké jako oficiální fotografie, vyjádření nového manželského páru nebo cokoliv, to ještě chybí, ale těch informací, které jsou, nebo spíš nejsou pravdivé, těch je opravdu hodně, takže za žádnou z těchto informací v podstatě neručím.
0: Na to, že si v podstatě během víkendu jenom hrála Jamese Bonda, tak toho víš docela dost.
1: Hele, snažila jsem se, jako mám tady ještě nějaký další věci, chceš dát ještě, za malou chvilku ti můžu říct ještě podle mě nějaký jasný lži.
0: Ale tady, když už o tom mluvíme, tak já tady pustím tyjo, tady na ruku a pak se do toho ještě vrhneme.

0: Taylor Swift je vdaná, tak jak jsme předpokládali, tak se taky stalo, protože když jsme odsud odcházeli, já říkám, hele, myslím si, že na Madison Square Garden se určitě venku na těch letkách objeví nějaký info, takže just TNT Married proběhlo, tak to jsem si aspoň odškrtla, že aspoň něco jsme odhadli. Jinak těch věcí, které se objevily kolem té svatby a kterým já moc nevěřím, těch je samozřejmě X. Mezi ty například patří, že si Taylor s Travisem vyměnili sliby. To by bylo ještě v pohodě, to si myslím, že ty sliby se dělají hodně. Ještě navíc, když tam nemáš žádného jako oficiálního oddávajícího, ale je tam Adam Sandler a je to takový spíš opravdu už jenom ta show. Akorát moc nevěřím tomu, že se vyměnili 20-minutový sliby.
1: Jakože by to bylo
0: každý
1: takhle dlouhý.
0: Každý z nich 20 minut údajně jako. Uh-huh. Takhle, Taylor Swift si myslím, že dovede mlít 20 minut. Ale nedovedu si představit, že Travis Kelce něco říkal 20 minut, nějaký slib. On zatím totiž na veřejnosti vystupuje takovým tím stylem, že bych spíš věřila, že si tam někde už otevřel pivko.
1: Hlavně já už, ať už to skončí, já mám řízeň.
0: Jo, I do! Jo, prostě, to jako on je takový fakt jako prostě nahoře málo, dole moc, podle mě. To nevadí. Potom se samozřejmě neuvěřitelně neustále spekuluje o tom, kdo si vezme čí příjmení. Protože my jsme tady samozřejmě řešili tu teorii, že už se dávno vzali a tohle jsou už je opravdu taky jenom ten večírek. A někde se píše, že Taylor bude Kelceová, ale bude používat Taylor Swift jako umělecké jméno, mm-hmm. že to samozřejmě zůstane.
1: Aby o tu značku nepřišla.
0: A někde se píše, že Travis v podstatě takový jako, aby dokázal, že ona je slavnější a že jí děkuje za to, že ho taky udělala slavným, takže on si vezme její příjmení. Mm-hmm. Ale to si nemyslím. Myslím si, že ona asi bude Kelce. Jinak, kdybyste chtěli si už nechat, nebo teda zajistit si nějaký suvenýr, tak na eBayi už se objevil ten vyšívaný kapesníček, který údajně dostávali hosté na té rehearsal dinner, na té jakoby předsvatební večeři. To je to, o čem jsme se bavili, že ta Taylor si myslí, že je ten duch z toho 19. století, nějaký ty prostě nevím, nebo nějaký ty viktoriánský dámy. Takže je to takový jako vyšívaný kapesníček a uprostřed je i vlastně to jejich nové logo, které si oni nechali udělat pro tuhle tu příležitost. No a potom jsem ještě viděla dokonce i nějakou fotku pozvánky, že na každý ty pozvánky

0: A takže oni odjeli někam z New Yorku a potom se hodně spekulovalo ale o tom, a to bylo překvapení, že se měla na svatbě ve zlatých šatech objevit Karlie Kloss, což je vlastně taky bývalá nejlepší kamarádka Taylor Swift, ale potom jsem viděla nějaký informace o tom, že ona jenom náhodou šla ten den na jinou akci.
1: Ve zlatých šatech,
0: ve zlatých šatech, že šlo jako o mýlku.
1: Máte štěstí, že jdu právě kolem.
0: Ano, někteří se dokonce i domnívali, že jen tak schválně vyšla v baráku, aby si lidi mysleli, že tam šla.
1: Si odskočila od plotny, jasně. No, dobrá, tak. Hele, není toho málo a je tam spousta spekulací. Mě by zajímalo, kolik se toho objeví ještě na těch eBayích, až se budou rozprodávat všechny ty kulisy, vlastně ty zahrady, ve kterých se jakoby vdávala. Co byly rozložený v té Madison
0: Square Garden. Hele, ty lidi jsou tak crazy, já si pamatuju, když třeba z některých koncertů lidi prodávali kontaktní čočky, který viděli ten koncert, takže opravdu se můžeme dočkat podle mě čehokoliv. Lidi si podle mě do kabelek strkali kousky dortů, budou si teď vyndávat prostě čočky z očí, že viděli, jak si říkají ano, a vůbec bych se nedivila, viděla jsem i nějaký takový ty vzduchy z koncertů, takže já ještě očekávám nějaký příval na eBay i tady těch úletů jako.
1: Děkujeme za tuhle informaci. Bylo to teda jako obsažný, ale zvládli jsme to. Dvakrát téměř 5 minut.
0: No, hele. Dělala jsem ale maximum pro to, abych to zkrátila.
1: A kdybych chtěl ještě něco vidět, tak můžeme dát reklamu a za chvíli mi to dopovíš.
2: Express. Express ráno.

0: Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
10: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

0: Máme prodlouženou, zdravíme všechny, Express ráno ještě neskončil, i když už je dopoledne dávno. Tohle jsou Another a Talk to You, 10.32, aktuální čas.
1: A tohle je policie, která jede pro Sugar Danny, která udělala grilovací zločin. Koukám tady na internet a Sugar Danny byla v nějaký tady show a asi prostě dělají tam burgery a Sugar Danny měla spodní housku burgeru a hned na ní šupla ketchup. A tady úplně, grilovací zločin. V jakém pořadí, Vašku, protože ty seš grillmaster, ale dáváš věci na svůj burger ty.
0: Ale do hambáče vlastně to jako moc jako neladím. Uh-huh. Jo? U nás se moc hambáče jako nedělají. Respektive se dělají takový ty rozlítaný, protože to máme to komplikovaný kvůli tomu, že jsme
1: bezlepkový
0: a tak dále. Takže někdy ta houska i tam chybí. Ten hambáč jako je, ale ta houska chybí. Jo? Jinak samozřejmě ze spoda.
1: Jak ho vršíš?
0: Hele, určitě.
1: Ale housku máš opečenou ještě navíc, ne? Vždycky, nebo ne?
0: Když už, tak je houska opečená.
1: Houska je opečená, to je základ.
0: Bejvá tam nějaký dressing ze spoda, potom list salátu a pak přijde teprve vlastně to maso a tak dále. Takže si myslím, že ten od spoda takhle by to mohlo být.
1: Jasně, takže ale ty nejsem seš tým salát do spoduku.
0: Jo, asi tak, jo. No.
1: Dobře.
0: A?
1: No ne, tak to, hele, pořadí je volný v podstatě. Většina lidí jako jsou samozřejmě k tomu nějaký přístupy. Jedno je salát do spodku, aby tam vytvořil tu vrstvu, že se tě nerozmočí ta spodní houska, někdo říká.
0: Je to tak?
1: Někdo říká, že na to ti stačí dole nějaký dressing, ideálně na nějakým majonézovým základu, ano, že ta majonéza sama ti udělá tu vrstvu a salát si tím pádem můžeš dát nahoru.
0: Ano, o tom mluvím. To takhle jsem to myslel.
1: No. A potom je ještě jako varianta, že někdo říká, že si máš dát vlastně dolů to, co chceš cítit nejvíc, protože jak se vlastně prokousneš tou houskou, tak první ti to narazí na ten jazyk, takže třeba i když máš, někdo dává omáčku dolů i nahoru a třeba i dává jinou, takže dolů si máš dát tu, co máš radši.
0: Ale já bych to stejně jako uzavřel tím, že ketchup je v podstatě zločin.
1: V podstatě ty považuješ za ten zločin nejenom, že to šlo na tu spodní neopečenou housku, ale i že vůbec je tam ten ketchup.
0: Přesně tak.
2: You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's Auto.

0: Lord Solar Power na Expressu 10.42. V Sotheby's bude teďka tradiční akce, která se jmenuje Geek Week, a kde se bude dražit ten úplně nejstarší počítač, který udělal Steve Wozniak, který je úplně ten začátek příběhu společnosti Apple. Bude se prodávat tady Apple 1 z roku 1976.
1: A kolik pak to koštuje?
0: Je to funkční kousek a očekává se, že jeho cena, a docela mě překvapilo, že je to docela málo, vyšplhá na 300 až 50 tisíc dolarů, což je asi tam nejvíc jako 10 milionů korun.
1: To není na moc.
0: Přišlo mě to taky docela málo za takovouhle memorabilii, která opravdu jako vlastně uvedla takový ty osobní počítače, tak jak je známe dneska. S tou klávesnicí, s tou myší, s tou obrazovkou. Takže tohle se bude tady prodávat. No tak kdybyste měli jako trošku pod kůží a chtěli byste, tak samozřejmě si můžete pořídit právě ten sen kousek. Otázka je, jestli to pak někdo nebude přihazovat ještě jako víc.
1: No to jo, ale vůbec bych si jako... Víš co, tak tady ještě vyšplhá se, tak to většinou, když se vyšplhá, tak tam by to někde mělo končit. Ale bych čekala, že na 500 tisících dolarech se jako začíná. A že se tady o tom budeme za pár dní bavit, hele, tak za 1 230 000 dolarů se prodal první počítač. To jsem si myslela, že to je hodnotnější.
0: Taky jsem si myslel.
1: I když je to jako pořád nějaká novodobá historie, ale myslela jsem si, že Apple je pořád natolik silná značka, že vůbec jenom to, že máš kousek ty jejich historie u sebe, že to bude teda dražší. Ne, že bych na to měla, není to takový to, jo, tak to je málo, přihazuju, to ne. Ale taky, kdyby se mě zeptal, kolik myslíš, tak bych já začínala na milionu dolarů.
0: Originál stál 666 dolarů, což je na naše, nebo tehdejší kurz v tom 75. to bylo 14 160 korun. Takže jako takhle, na naše to samozřejmě byly velký peníze, ne že ne, jo, ale taky jsem očekával, že to prostě vylítne trochu navíc. A ještě těch kousků není mnoho. Tohle to je skutečně jeden z těch úplně prvních, který ještě navíc je funkční, protože on jich je spousta, ale už třeba nefungují. A jinak mimochodem v roce 2014 se totožný model prodal v přepočtu za 20 milionů korun. Takže nevím, jak to teda počítají, jak to dávají dohromady.
1: Zajímavé. No, aukce se nezúčastním.
0: Dobře. Beru na vědomí, posílám tam vzkaz, že babuhači nic.
1: Na to krátné, díky.

0: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Vězk Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
7: Music. First.
8: Express FM.

0: Charlie XCX, Boom Clap. Blíží se vydání jejího nového alba. Charlie XCX taky chystá listening parties, ale Praha na Seznamu zatím není. Říkám zatím, nemyslím si, že tam přibude. Někdy se stane, hele, už nějaký listening parties jsme měli i v Česku, tak třeba ještě tam nějak proklouznem, ale zatím jako bych vás chtěla uklidnit, že nemusíte. Kdyby vám někdo nabízel, hele, tady jestli jako bych ti přidal jeden body count a za to ti dostanu na listening party, tak jim nevěřte.
1: Jo, prosím vás, jinak listening party pokračuje dál, ovšem tentokrát už tady bude Veronika Koloušková, takže spolu s ní až do 15:00 odpolední. No, to má docela další šichtu. Po víkendu, který byl prodloužený.
0: Jo, Verča, to je fachman. Fachwoman.
2: To je body count se mnou tady, kamo.
3: Novinka.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel se na pozvání tureckého prezidenta Erdoğana zúčastní dnešní neformální večeře na summitu NATO v Ankaře. Kabinet na večeři delegoval premiéra Andreje Babiše, kterého doprovodí manželka Monika. Během státní návštěvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v syrské metropoli Damašku došlo nedaleko jeho hotelu k výbuchu. Bomba byla umístěna v popelnici. Tenistka Karolína Muchová bude mít dnes šanci poprvé postoupit do semifinále Wimbledonu. Na londýnské trávě v All England Clubu se od 15.40 utká s Naomi Osaka. Od zítřka v Česku začne ubývat srážek. Zítřejší teploty vyšplhají k 25 stupňům, v druhé polovině týdne se oteplí a víkendové teploty by mohly dosáhnout tropické třicítky. Bylo 11 hodin, krásné úterní dopoledne vám ze studia Express FM přeje Veronika Kolousková. Přeju vám hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Ještě jednou hezké úterní dopoledne vám přeje u vysílání Rádia Express FM Veronika, i když pocitově je spíš pondělí. Doufám, že jste po tom prodlouženém víkendu pěkně odpočatí. Pražanům připomínám, že výluka na trase metra C stále trvá, nebyla víkendová. Ta výluka potrvá až do páteční noci. Od soboty už metro pojede mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Teď si na Expressu poslechneme song, který se jmenuje Runway a naspívalo ho Lady Gaga společně s Doechii pro film Ďábel nosí Prádu 2. V tom filmu se Lady Gaga taky objevila jako herečka, zahrála si samu sebe, prošla se pěkně po té Runway. Kromě ní si malá kamea v tom filmu střihly třeba Heidi Klum anebo Naomi Campbell.

0: To, že je dnes úterý a byl prodloužený víkend, znamená, že teď bude zase zkrácený pracovní týden, což je super. A znamená to také to, že ve čtvrtek nebo v pátek už začnou další letní festivaly v Česku. Jaké to tentokrát budou, tak to vám prozradím v dalším vstupu. Z písní nás čeká třeba Noah Kahan nebo Chemical Brothers.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
4: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
5: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Express FM.

Tak to byla Ellie Goulding na Express FM. Zpátky k festivalům. Vybrala jsem tři festivaly, které by měly rezonovat, nebo jejichž dramaturgie by měla rezonovat s vkusem vás, našich posluchačů, pokud nás posloucháte. Takže ten první festival se odehraje na jihu Čech a je to festival, který poslouží na záchranu cenné památky. Je to festival, který má za cíl, vytyčil si za cíl zachránit Kralovu vilu v Prachaticích. Jmenuje se Vivat Vila, ten festival, a během 3 dnů o nadcházejícím víkendu na něm zahrají na podporu vily například Bert & Friends, Miss Petty anebo Aida the Young. Další festival se uskuteční taky ve velmi příjemném prostředí, a to na statku Vlčkovice u Votic, to je na Benešovsku ve Středočeském kraji. Ten festival se jmenuje Vlčkovice Fest, je to taky takový z těch menších festivalů. Děti do 15 let tam mají s rodiči, za doprovodu rodičů, vstup úplně zadarmo a z muziky tam uslyšíte třeba VVčka, Mutanti hledají východisko, Něco něco, anebo Dvojici 2. No a nakonec jsem si nechala Prahu, kam se v tomto roce stěhuje festival alternativní muziky Creepy TP, který má nové místo a tím bude pražský ostrov Štvanice. Creepy TP začne v pátek, skončí v neděli, denní program bude probíhat na outdoor stage a na noc se hudba bude přesouvat do klubů Bike Jesus a Fuchs 2. Vystoupí tam spousta umělců z Kanady, Velké Británie, Spojených států a dalších zemí. Takže se podívejte sami na program a vyberte si, co by vás tam mohlo zajímat. A my si pustíme zmiňovanou kapelu Něco něco, která bude na Vlčkovice Festu, ale bude tento čtvrtek taky třeba v Karlových Varech. A my si od nich pustíme song Všechno se rozpadá. Express.

0: Jak praví jedno z hesel Astratexu? Protože pohodlí začíná už pod šaty. Je třeba také správně vybírat kalhotky. Ty jsou základem šatníku, ale ne každý střih se hodí pod každé oblečení. Rozdíl je hlavně v tom, jak budou pod oblečením vidět a jak pohodlně se v nich budete cítit. Klasické kalhotky jsou asi nejuniverzálnější. Zakrývají celý zadeček a hodí se na běžné nošení pod džíny, volné kalhoty i široké sukně. Pod téže oblečení se nosí i brazilky, které se liší v tom, že jsou více vykrojené, část hýždí odhalují a opticky zakulatí. Tanga. Ty tvoří vzadu jenom malý trůhelník. Jsou ideální pod upnuté šaty i sukně nebo legíny, protože se pod oblečením nerýsují. Nehodí se pod široké sukně, protože jejich látka se zachytává mezi půlky. Hipster kalhotky mají nízký pas, široký boční díl a kryjí celý zadeček. Skvěle se hodí pod bokové džíny a sukně, stejně tak francouzské kalhotky, které oproti hipsterkám odhalují spodní část hýždí. Boxerky vycházejí z pánského střihu a mají krátkou nohavičku. Výborné jsou pod vzdušné šaty a sukně, nehodí se pod úzké kalhoty, pod kterými se hrnou. A ještě jeden důležitý tip od Astratexu. Pod světlé oblečení nepatří bílé kalhotky, ale tělové.
1: Express.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Příští středu startují Colors, velký festival Colors of Ostrava, kde najdete spoustu stagí a spousta různých zón a stanů a tak dále. Já bych chtěla upozornit na jednu zónu a je to Allegro Wishlist Zóna, Allegro Wishlist Zone, takže si ji tam určitě najdete, protože je to prostor plný zážitků, který bude mít sluneční terasu, budou tam probíhat lekce jógy, budou tam probíhat silent disco party, bude tam glow bar, ve kterém se můžete dámy nebo i pánové samozřejmě zkrášlit, to je jasný, když budete mít pocit, že už jste šíleně spocený a máte rozmazaný stíny, rozmazanou řasenku a tak dále, tak si tam můžete dopřát péči, bude tam fotomat a taky tam bude takový místo, kde si můžete ze starých reklamních banerů vyrobit třeba tašku, takovou jako originální a odníst si takový speciální dárek z Colors of Ostrava. Takže Allegro Wishlist Zone, hledejte na Colors of Ostrava. Teď si jdeme pustit Phoenix a za chvíli tu bude Vašek a jeho hudební zprávy.
1: Express FM.

0: Express. Express.
1: Express. Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Harry Styles se dostal do Guinnessovky díky rekordu odehraných vyprodaných koncertů ve Wembley. Doposud ho drželi Coldplay s 10 vystoupeními. Harry je překonal o 2 kousky. Kylie Minogue se dostalo omluvy od australského premiéra Albaneseho. Ten byl v podcastu Nicky Osborne, Bush Deep, a ta se ho zeptala, koho by si vybral za partnerku do života i do postele. A měl si vybrat z Kylie, herečky Nicole Kidman nebo zpěvačky Rondy Butchmore. Odpověděl, právě jsem se oženil, jsem teprve 6 měsíců po svatbě, ale na naléhání odpověděl, Kylie, jasně, a pak přišlo ještě několik oplzlých vět, dostalo se to na veřejnost a od veřejnosti dostal bídu. Pak přišla omluva. Zda byla od Kylie přijata, se zatím neví. Charlie XCX oznámila, že tento týden uspořádá sérii poslechových večírků s albem Music Fashion Film v kinech po celém světě. Budou se konat od 9. do 11. července ve Velké Británii, Severní Americe, Evropě, Austrálii, na Novém Zélandu, v Brazílii a Japonsku. Česko vzala uctivým obloukem. Album vychází 24. července. To vydržíme.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc bude rozhodovat o stížnosti pro porušení zákona ve 127 let staré vraždě v Polné, za kterou byl odsouzen Leopold Hilsner. Podnět ke stížnosti dal advokát Lubomír Miller, který se už dřív pokusil proces s Hilsnerem neúspěšně obnovit. Pokud ministr spravedlnosti stížnost podá, bude se věcí zabývat nejvyšší soud. Maďarská opoziční strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána na tento čtvrtek svolává demonstraci na podporu prezidenta Tamáše Sulyho. Toho chce nová vládní většina změnou ústavy odstranit z úřadu. Tenistka Karolína Muchová bude mít dnes šanci poprvé postoupit do semifinále Wimbledonu. Na londýnské trávě v All England Clubu se od 15.40 utká s Naomi Osaka. Od zítřka v Česku začne ubývat srážek, zítřejší teploty vyšplhají k 20 až 25 stupňům. V druhé polovině tohoto týdne se oteplí, víkendové teploty by mohly dosáhnout tropické třicítky. To byly zprávy ve 12 hodin a krásné úterní poledne vám od mikrofonu Rádia Express FM přeje Veronika.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

To byla mladá kytarovka z Anglie, říkají si Overpass, a pustíme si taktéž mladou dvojici Madvěsky 13 s Marie April. Marie April, objev roku na letošních Andělech, vydala zatím jednu desku Tangerines. Za sebou má v minulosti, v posledních měsících několik hostovaček, kromě Mata 213, taky dva songy z Gufrau. No a chystá další desku, a ta deska už nebude v angličtině, ale bude v češtině, s tím, že první single by se měl objevit někdy v druhé polovině září. My se teď pustíme, tedy song se spálil. Express FM.

0: Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech měl včera světovou premiéru časozběrný dokument Heleny Třeštíkové Bára Basiková o zpěvačce Báře Basikové a její cestě životem. Ten film se dočkal dlouhých ovací ve stoje. Bára Basiková k tomu řekla, z filmu jsem nenechala vystříhnout vůbec nic. Nakonec ze života to taky vystříhnout nejde. Takže velký úspěch slaví tento dokument, který uvidíme v kinech zanedlouho. Nebudeme čekat moc dlouho, 2 měsíce, 17. září má premiéru v kinech. Za malou chvíli uslyšíme nejhranější song tohoto týdne, pustíme se taky Cortiners a nebo Tame Impala.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
9: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
10: Express. Music first.
11: Express FM.

Na Radio Express FM dohráli Cortiners, teď tu mám jednu potěšující zprávu pro všechny, kdo cestují pražskou MHD. Ceny jízdného v Praze se navzdory zvyšujícím se nákladům zvyšovat nebudou. Praha tak zůstává jedním z nejlevnějších měst v Česku, co se týká veřejné dopravy. Jen pro srovnání, Pražané za roční

0: zaplatí 3650, v Brně 4750 korun, Ostrava 4400, Plzeň 4656 a v Liberci za roční kupon zaplatí liberečký 3990 korun. Jdeme dál, co si budeme hrát? Tame Impala, Feels Like We Only Go Backwards, skvělá věc, pustíme se taky Maggie Rogers a nebo dvojice z Německa Milky Chance.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Špetka reggae, špetka houseových beatů a špetka folkového písničkářství. To je německá dvojice Milky Chance, kdybyste pátrali po nějakém zvláštním hobby, které mají, tak producent Filip Dausch, jedna půlka této německé dvojice, tak ten je posedlý keramikou. Prostě vyrábí sám keramiku. Takže tak. Za chvíli tu máme Barry Can't Swim, pustíme si taky One Republic.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
9: Express FM.
10: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Od zítřka za týden odstartuje čtyřdenní festival Colors of Ostrava a jen do 10. července máte ještě možnost koupit si vstupenky za stávající ceny, než přijde poslední zdražení. Týká se to čtyřdenních vstupenek, dvoudenních vstupenek a i takzvaných fresh ticketů. Co je to fresh ticket? Fresh ticket je vstupenka se sníženým vstupným pro lidi nejmladší, no ne nejmladší, pro teenagery. No ani ne pro teenagery, 15 až 21 let zkrátka. Když je vám víc než 21, když je vám o 22 dál, tak už nejste fresh prostě. Tak a koho letos uvidíte na Colors? 21 Pilots, Lord, poprvé v Česku, Teddy Swims, poprvé v Česku, LP, po mnohokraté v Česku, Skunk NNZ a přijede taky po 17 letech Moby. My se teď od něj pustíme Extreme Ways z Bornova Ultimata.
1: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

Teď si poslechneme na Expressu píseň od mladé dívčí kapely z britského Brightonu. Ta kapela se jmenuje Lime Garden a ten svůj žánr popisuje jako wonk pop. Wonk, to se dá jako do češtiny přiložit jako šprt nebo jako takový detailista, člověk, který hodně pracuje, zabývá se detailama, co já vím. Každopádně, co se týká toho žánru, tak holky míchají disco, pop, a takový jako surf rock dohromady. No posuňte sami, pustíme se od nich Cross My Heart.

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Prezident Petr Pavel se na pozvání tureckého prezidenta Erdoğana zúčastní dnešní neformální večeře na summitu NATO v Ankaře. Novinářům to řekl ráno před odletem na summit s tím, že až na místě se dozví, u jakého stolu bude sedět. Kabinet na večeři delegoval premiéra Andreje Babiše, kterého doprovodí manželka Monika. V blízkosti hotelu Four Seasons v centru Damašku, kde na dnešek nocoval francouzský prezident Emmanuel Macron, vybuchly dvě nálože. Při útocích, ke kterým se nikdo nepřihlásil, bylo podle úřadu zraněno 18 lidí, včetně 4 policistů. Kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo po prohře se Španělskem a vyřazení v osmifinále šampionátu v Americe potvrdil, že odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Od zítřka se v Česku začne ubývat srážek, zítřejší teploty vyšplhají k 25 stupňům. V druhé polovině týdne se oteplí, víkendová maxima by mohla dosáhnout tropické třicítky. Bylo 13 hodin, krásné úterní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Express FM přeje Veronika Kolou.
1: Radio Express FM.
0: Express FM.

Tak to byla česká kapela, která se jmenuje stejně jako oblíbená nejen dětská karetní hra Pexeso. Já hraju strašně ráda Pexeso, od malečka ho hraju hodně ráda a nemám úplně fotografickou paměť, ale neřekla bych, že jsem na Pexeso úplně špatný hráč a úplně nejradši mám, když se spojí dvě identický Pexesa dohromady a každý kartičky jsou tady ve čtyřech kusech a udělá se z toho takový obří Pexeso. No, tak tolik vzpomínka na léto, na dětské léto, nejen dětské léto, samozřejmě Pexeso ještě mám a občas ho vytáhnu. Každopádně, teď se chci podívat na takovou jednu zajímavost. Planetární vědci totiž podle klimatických modelů spočítali, kdy na naší planetě zemře poslední rostlina. Vychází to dobře, rostliny by měly u nás vydržet ještě 1,87 desetin miliardy let. No, myslím, že člověk se toho asi nedožije, takže pokojovky zemřou o něco dřív. Ale uklidnilo mě to, musím říct. Pustíme si Feed Me and Crystal Fighters dohromady Love is All I Got.

0: Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech je ve své polovině. Dnes bude na programu premiéra silně osobního dokumentárního portrétu Dvě deci duše, který o svém otci natočila Ester Geislerová. Z muziky se mohou návštěvníci Karlovarského festivalu těšit například na Red Zeda. Já už jsem to tu několikrát říkala, ale ve čtvrtek proběhne na Karlovarském festivalu velký comeback skupiny Color Factory. Hrát budou od 8:30 do 9:30 večer a ještě před nimi na jiném místě tam vystupují něco, takže já vám doporučuju, pokud nemíříte do Karlových Varů na filmy, vydat se tam na otočku na tyhle ty dva koncerty a po Color Factory ještě zahrají Silent Disco v Karlových Varech Orion s Mikem Trafikem, takže jako do Varů můžete jet i za muzikou, já teda pojedu. Za chvíli tu máme Charlie XCX a pustíme se taky Everything, Everything.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
6: Music. First.
1: Express FM.

Tak to byly Everything Everything a na řadě bude píseň od Taylor Swift, která je už čtvrtým dnem v danou paní. Její svatební šaty ještě stále nebyla fotografie, pardon, zveřejněna. Byly striktní pravidla, co se týká toho svatebního obřadu a party, že nikdo nesměl fotit, prostě nikdo nesměl vytáhnout telefon, takže žádná fotka zatím naštěstí neunikla. Ona unikne, já myslím, že fotografii uvidíme, až bude Taylor Swift chtít jí zveřejnit. Co se týká hostů, tak Taylor Swift kdysi řekla, že na tu svatbu, že nechce dělat nějaký prostě selektivní pořadník lidí, ale že pozve každýho, s kým v životě mluvila, a pozvala tam opravdu strašnou spoustu lidí. Když vezmeme její nejbližší kamarády, tak tam byly Selena Gomez, Benny Blanco, modelka Gigi Hadid s Bradleym Cooperem, byly tam sestry Haimovy. Co se týká hudebních ikon, tak její svatbu navštívil Ed Sheeran, Paul McCartney se Stevie Nicks ti dokonce zpívali na recepci, byla tam Sabrina Carpenter, přední producenti Taylor Swift, Jack Antonoff a Aaron Dessner, byla tam Camila Cabello, Gracie Abrams, Jennifer Lopez, z herců a hereček Emma Stone, Paul Rudd, Reese Witherspoon, Brad Pitt, Hugh Grant, Dakota Johnson, Jessica Chastain, Laura Dern, potom tam byli moderátoři Jimmy Fallon nebo Stephen Colbert a další sportovci samozřejmě a další, prostě široký list lidí, široký seznam. O Taylor Swift si nyní vyposlechneme píseň I Knew It, I Knew You.

Do Karlových Varů dorazil také legendární trenér Luboš Hrouzek s obličejem Physis Jiřího Langmajera. Hrouzek nepřijel na festival se bavit, ale v hokejové aréně na něj čekala jeho milovaná Deniska a jeho oblíbený kustod František, tvůrci seriálu Lajna. V Karlových Varech totiž v těchto dnech začínají natáčet filmovou podobu oblíbeného seriálu Lajna. Kde ho vidíme na plátnech, tak to nevím, to vám neřeknu. Každopádně vám můžu říct, co budeme dál hrát za songy. Bude to Evener, Fade Out Lines a pustíme si taky skupinu Snow Patrol. Express FM.

Od zítřka za týden startují Colors of Ostrava, obrovský festival s dlouholetou tradicí, který se už dávno přestěhoval do industriálního areálu Dolních Vítkovic, k těm vysokým pecím, které dávají tomu festivalu opravdu nezaměnitelnou atmosféru. Letos budou na Colors, bude taky společnost Allegro, která tam bude mít svoji zónu, jmenuje se Wishlist Zone, tak si je tam najděte, protože tam budou probíhat lekce jogy, tak se jim to třeba v oblečení na jogu nebo své yoga matky. Bude tam taky glow bar, kde si můžete, jako kde se můžete zkrášlit, dát si tam nějaký třpitky, který budete potřebovat na festivalu. Bude tam taky silent disco party, takže si můžete zatancovat a můžete si tam vytvořit i vlastní originální doplňky, třeba háčkovaný obaly na sluchátka anebo tašky, které si vyrobíte ze starých reklamních banerů. Takže tolik k Allegro Wishlist Zóně, najděte si ji tam a jdeme si poslechnout Snow Petrol. Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Express. Express. Music first.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Harry Styles se dostal do Guinnessovky díky rekordu odehraných vyprodaných koncertů ve Wembley. Doposud ho drželi Coldplay s 10 vystoupeními. Harry je překonal o 2 kousky. Kylie Minogue se dostalo omluvy od australského premiéra Albaneseho. Ten byl v podcastu Nicky Osborne, Bush Deep, a ta se ho zeptala, koho by si vybral za partnerku do života i do postele. A měl si vybrat z Kylie, herečky Nicole Kidman nebo zpěvačky Rondy Butchmore. Odpověděl, právě jsem se oženil, jsem teprve 6 měsíců po svatbě, ale na naléhání odpověděl, Kylie, jasně, a pak přišlo ještě několik oplzlých vět, dostalo se to na veřejnost a od veřejnosti dostal bídu. Pak přišla omluva. Zda byla od Kylie přijata, se zatím neví. Charlie XCX oznámila, že tento týden uspořádá sérii poslechových večírků s albem Music Fashion Film v kinech po celém světě. Budou se konat od 9. do 11. července ve Velké Británii, Severní Americe, Evropě, Austrálii, na Novém Zélandu, v Brazílii a Japonsku. Česko vzala uctivým obloukem. Album vychází 24. července. To vydržíme.

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešní večeře lídrů na summitu NATO, řekl před odletem do Ankary. Vláda na ní delegovala premiéra Andreje Babiše, jehož doprovodí manželka Monika. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině či vztahy mezi USA a ostatními spojenci. Na jednání se očekává účast prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa. Maďarský parlament dnes jednomyslně schválil návrh na zveřejnění spisu agentů komunistických tajných služeb. Seznam by měl být zveřejněn 22. října letošního roku. Hokejový útočník David Kempf ukončil působení v zámořské NHL a podepsal 3letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. A ještě zprávy o počasí: od zítřka v Česku začne ubývat srážek. Zítřejší teploty vyšplhají k 25 stupňům Celsia, v druhé polovině týdne se oteplí a víkendová maxima by mohla dosáhnout tropické třicítky. Bylo 14 hodin, posloucháte Odpoledne na Expressu, kterého vás zdraví Veronika Koloušková. Hezký poslech.
1: Radio Express FM.
0: Express FM.

0: 17.07 dohrála na Expressu Tuvelu. Už jsem tu dnes zmiňovala atraktivní festivaly, které proběhnou o tomto víkendu. Zvala jsem na festival Viva Villa, který proběhne v Prachaticích. Zvala jsem na Vlčkovice Fest, zvala jsem taky na Creepy TP do Prahy na Štvanici. A ještě tu mám jeden festival, který by se našim posluchačům mohl hodně líbit. A je to festival Boskovice, festival pro židovskou čtvrť místní, na kterém vystoupí tentokrát skupiny Island Mint, budou tam Om Square, bude tam Past a budou tam další. Součástí programu budou výstavy, včetně cyklu Josef Koudelka Invaze 68. Bude tam akce připomínající 90. výročí narození Václava Havla, budou tam filmy, budou tam přednášky. No a hrát se bude na několika festivalových krásných lokalitách v Panském dvoře, v Zámeckém skleníku, v synagoze, v evangelickém kostele i na Palouku u Hradu. Takže to budou Boskovice, tak si jdeme zahrát Temper City a taky Slater.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Nový single od 29leté americké zpěvačky a skladatelky Slater, která v březnu vydala už svoji třetí desku, jmenuje se Worst Girl in America a tahle ta skladba Dance teď hodně trenduje na TikToku. Slater tu desku přiveze taky k nám do Prahy, vystoupí 26. října v pražském Luce na Music Baru, ten koncert je ale beznadějně vyprodán, ale co já vím, třeba seženete lístek, třeba přes TicketSwap, zkoušejte to, prostě to zkoušejte, ono to třeba klapne. Další budeme hrát Alou Blacka, New Archives a třeba Hooverphonic.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Páchnoucí klimatizace po zimne?
4: V aute 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezdete v léte s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
3: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu. A k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
5: Music. First.
6: Express FM.

0: Tak to byly Mumforten Sons. Od středy za týden odstartují Colors of Ostrava, barevný festival v prostředí industriálních vysokých pecí. Současně můžete zakoupit ještě levnější vstupenky, než se v sobotu zdraží v té poslední závěrečné vlně. Takže čtyřdenní, dvoudenní i Fresh Tickets, což jsou vstupenky pro mládež ve věku od 15 do 21 let. No a co letos uvidí návštěvníci Colors, tak vrátí se Moby. Přijedou 21 Pilots, ti už na Colors of Ostrava taky hráli, ale chystá se několik úplně prvních vystoupení na českém území. Poprvé u nás vystoupí například Teddy Swims a poprvé u nás vystoupí taky novozélandská zpěvačka Lord. A jelikož se aktuálně hraje Wimbledon, ve kterém Češi a Češky slaví velký úspěch, tak si pustíme její song nazvaný Tennis Court.
1: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

Už jen 9 dnů zbývá do premiéry filmů všech filmů epického spektáklu Odyssea Christophera Nolana. Čeští recenzenti mají embargo na první recenze nebo ohlasy až do večera 15. července do 18. hodiny, pak teprve mohou uveřejnit své postřehy z toho filmu. Stejně tak to platí pro světové recenzenty, kteří mohli napsat nějaké jako jednoslovné hodnocení bez detailů, samozřejmě bez detailního jako vyprávění děje a tak dál. A všichni ti recenzenti v těch jednovětých komentářích píší něco ve stylu kolosální podívaná, kolosální triumf, mé očekávání bylo naplněno, historický epos, všechny Oscary pobere Odyssea a tak dále. Takže doufejme, že to tomu bude odpovídat. Já už se nesmírně těším, až tu Odysseu uvidím na velkém plátně. Pokud byste se chtěli koukat kdekoliv jinde, tak zakazuju. To je prostě nepřípustné, to se musí vidět na velkém plátně. Ten film vznikl jako první film v historii, kompletně natočený na IMAX kamery, takže myslím, že opravdu budeme koukat s otevřenou pusou na to, co se tam bude dít. Hrát nám bude teď Hoosier, Someone New. Express FM.

0: Vláda před týdnem prodloužila regulaci cen pohonných hmot do 19. července. Pozor, zítra cena, nebo ta maximální cena pohonných hmot vzroste. Benzín zítra zdraží o 21 haléřů, a to na 41,31, a nafta podraží o 13 haléřů. Tak si dneska třeba nakupte pohonné hmoty. Pásněte se přes kapsu. Pustíme si Georgiu za chvíli a taky úplně novou věc od spolku Jungle, který chystá novou desku.
1: Dopřejte si relax ve Spa hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. Spa hotel Děvín. Místo pro váš dokonalý odpočinek.
2: Červené víno na světlém koberci.
3: No a jdu na to. Můj nový tepovač Rowenta Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Rowenta. Chytrý úklid bez starostí.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autojerov.
9: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojerov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojerov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Express. Music first.
11: Express FM.

Tak to byly britští Jungle, kteří ohlásili vydání svojí páté desky. Ta se bude jmenovat Sunshine a vyjde už 14. srpna. Od Veroniky pro dnešní den už úplně všechno, už jsem tady vyčerpala všechno, co jsem vám chtěla říct, ale Petr s Michalem mají na srdci taky spoustu věcí a ti přijdou už za chviličku úderem 15. hodiny. Užijte si s nimi Express Drive a já se na vás budu těšit zase zítra od 1. hodiny dál. Mějte se krásně, hezký den. Ahoj. Express FM. Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: První česká studentská družice Kostka je na oběžné dráze. Sestavili tým Y-Space z Vysokého učení technického v Brně a její mise ve vesmíru má trvat 2 roky. Od rakety Falcon 9 se odpoutala po 10. hodině českého času, ohlásila společnost SpaceX. Velká Británie v pondělí uvalila sankce na 2 ruské výzkumné instituty a jejich přední představitele zodpovědné za vývoj chemických zbraní, včetně látek, kterými měl být otráven ruský opozičník Alexej Navalny. Ten v únoru 2024 zemřel v ruské vězenské kolonii, přičemž podle evropských úřadů byla příčinou jeho úmrtí právě otrava. Ruské úřady jakoukoliv zodpovědnost za politikou smrt odmítají. V tradiční velké ceně Británie duel 11. a ze Silverstoneu odvezl jen 2 body za sprint. Ještě větší starosti mu ale možná dělají události mimo trať. Znovu totiž sílí spekulace o budoucnosti pilota McLarenu Oscara Piastriho v šampionátu Formule 1, přestože je Australan veřejně odmítá. Dnes odpoledne očekáváme oblačno až zataženo, místy polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách kolem 18. Na Express FM právě startuje odpolední drive a společnost vám během následujících 4 hodin vysílání budou dělat Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tohle je světový rekordman, Harry Styles.
1: Gratulky.
0: Gratulky. Vyprodal tolikrát Wembley, že je uveden v Guinnessově knize rekordů. A to samého čeká díky 30 koncertům v New Yorkské Madison Square Garden, takže už je nesmazatelně zapsaný, než ho zase vymaže jiný umělec, který těch večerů dělá 31.
1: Jo, třeba Taylorka.
0: Třeba Taylorka. Ta se teď v Madison Square Garden vdávala o víkendu, ale my jsme tam nebyli, ku podivu. Ty jsi byl na svém prodlouženém víkendu. Takže jsi užil odpočinek, předpokládám.
1: Já si užívám jakýkoliv odpočinek. Já si užívám i práci, všecko je v takový správný harmonii, jak má být. Po zaslouženém volnu přichází samozřejmě návrat do procesu, nicméně ten týden bude kratší, což mě zase uklidňuje. A já jsem spokojený.
0: No, my jsme měli takový rodinný víkend hezký. Výlet na kole, jo, prostě. No a včera jsme byli v Chrudimi, kde končil festival Loutkařská Chrudim. Byli jsme na loutkovém představení. A jako já nejsem žádný velký příznivce ani Hurvínka, jo, beru ho jako národní dědictví, ale tohle, kamaráde, to si nezažil. Jako.
1: To bylo tak dobrý.
0: To bylo tak skvělý, že líbilo se to jenom mýmu synovi z těch asi 50 lidí, co tam byli. Ten se jedinej nahlas smál a komentoval to. A ostatní lidi to podle mě vůbec nepochopili, včetně mě teda. Jako musím říct, že alternativa už proniká i do dětských loutkových představení.
1: No a proč ne, hele. Jako víš co, no tak hlavně jestli se bavil aspoň tvůj syn. Že?
0: Ano, ano, tak jako musím říct, že tam byl takový trendsetter, jo. Zasmál se několikrát nahlas a pak říká třeba, já nic nevidím, protože zhasli, jo. Takže jako musím říct, že to mě vlastně na tom jediný bavilo, na tom představení.
1: Já jsem byl taky na kulturní akci vlastně v neděli. Jsem byl na rokovém večeru, tak se to jmenovalo, ve Voltýřově, kde vystoupily dvě kapely. Jedna se jmenuje Katr a viděl jsem ji tam už po třetí. Je to taková kapela, která v podstatě vznikla na troskách Iron Maiden Revival, ale je jejím samozřejmě cílem jsou většinou zábavy. Pak byla hudba Praha. Ale takhle, byla to trošičku holírna, jako 4 kilíčka jako za vstup, jako dobrý, jako řekl jsem si OK, dal jsem si nějaký pivko, nicméně všechno začalo tak nějak později, hudba Praha mě docela zklamala, šel jsem v půl 12. jsem šel domů a to ještě koncerty probíhaly, jo, takže, ale mám odškrtnuto.
0: A hudba Praha, protože po úmrtí Michala Ambrože, jako hudba Praha je co teďka?
1: To se mě v podstatě ptala každej, jako stěla no. Ségra a říká, hele, tak oni tam bude bubnovat Koller, já říkám, to je jasná páka.
0: No, to si lidi hodně pletou, jo,
1: je prostě jasná páka. Tady v té hudbě Praha, která vlastně tak nějak podivně funguje a nefunguje, už je, myslím, z její původní jasný páky jenom zatloukal. A pak je tam ještě Zdeněk Hynek, který možná znají posluchači z konkurenčního rádia, jedna jako moderátora a jako vůbec mě to nebá, ale vůbec. Jako.
0: Tak, kdybyste náhodou někde viděli na plakátu, tak víte, čemu se vyhnout.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Výhry, slevy, zábava.
9: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
11: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnoty.

0: Express Old School.
1: Ano, i dnes pro vás máme Old School. A dneska slaví 86. narozeniny Sir Richard Starkey z Liverpoolu. Přesně tak, vy ho budete znát jako Ringa. Ano, Ringo Starr mohl být slavným bubeníkem kapely Rory Storm and the Hurricanes, ale udělal tu chybu, že přešel v roce 1962 jako náhrada za Peta Besta do nějaké úplně bezvýznamné skupiny The Beatles.
2: No ale, já si myslím, že z dnešního pohledu se to jeví jako logická cesta v jeho hudební kariéře. Mimochodem, přezdívka Ringo souvisí s tím, že on nosil hodně prstenů.
1: Ano, ano, záliba v prstenech je za touhletou skvělou přezdívkou, kterou samozřejmě u nás si osvojil taky jeden bubeník, neméně slavný. Co je zajímavé, tak vlastně téměř na každém albu The Beatles najdete jednu píseň, kterou Ringo zpívá. Samozřejmě asi nejznámější je Yellow Submarine a With a Little Help from My Friends.
2: Zajímavý taky je, že on je levák, ale hrál na klasickou pravou soupravu, což je jedna věcí, která právě dělala z jeho hraní zvláštní styl a všichni kolegové z branže říkají, že jeho styl je prostě originální.
1: Co mě? Ano, promiň.
2: No a to se právě stalo vlastně i typický pro Beatlesovskou tvorbu.
1: Samozřejmě asi nebude pro naše posluchače tajemstvím, že už 45 let má doma jednu z Bond Girl, krásnou Barbaru Bach.
2: A tomu přejeme. Mimochodem, on byl první Beatle, který kapelu na chvíli opustil, a to při nahrávání Billyho alba, protože měl pocit, že ostatní tři drží víc při sobě a on je mimo, tak prostě odešel. A když se vrátil, našel svoji bicí soupravu zasypanou květinami s nápisem Welcome back, Ringo.
1: Ano, a zůstal tam až do úplného konce. No a potom navázal taky poměrně úspěšnou solovou kariérou a nedávno zrovna vydal album a víš, kdo mu tam hostuje?
2: Že by kolega nějaký jeho...
1: Ano, ano, další z přeživších Beatlů, tedy samozřejmě Paul McCartney.
2: No a krom toho, že ho známe i jako solovýho zpěváka, tak možná, že ho dobře znají i děti, protože on je taky známý jako hlas Mašinky Tomáše. V 80. letech namlouval Thomas and the Tank Engine and Friends v americkém spin-offu Shining the Station. Hrál pana konduktora a dokonce, za to byl v roce 1989, nominován na denní cenu Emmy.
1: No a my si tady jdeme k jeho narozeninám zahrát už zmiňovanou píseň, kterou, řekl bych, snad ještě víc proslavil Joe Cocker, ale my si samozřejmě musíme dát originál od Beatles, naspívanou právě Ringo Starrem. Tady je With a Little Help from My Friends. Tak Ringo, všechno nejlepší.
2: Happy birthday.

0: Express Filmex.
1: Čekání na Odysseu, která připluje příští čtvrtek a vše zastíní, si v tomto týdnu můžete zkrátit hororem, pohádkou nebo ozvěnami Karlovarského festivalu. Rupert Grint alias malý zrzek Ron z Harryho Pottera, kterému za 2 roky bude už 40, se vrací před kameru ve finském hororu Zrozen z temnoty. Saga se svým britským manželem nastěhuje do starého domu uprostřed hlubokých finských lesů, kde prožila své dětství, aby zde vybudovali dokonalou rodinu a domov. Po narození syna však Sagu pohltí strach, že s jejím dítětem něco není v pořádku. Film režisérky Hany Bergholm je temným hororem o mateřství, ve kterém důležitou roli hraje severská mytologie, ale i absurdní humor. Hlavní hrdinka je vystavena pochybnostem, absolutnímu vyčerpání, ale také bezpodmínečné mateřské lásce a snímek sleduje, jak hluboce může narození dítěte proměnit naše vztahy i vlastní identitu. Oblíbená exotická Disney pohádka Odvážná Vajána dostala hraný remake. V příběhu o nebojácné dospívající dívce, která vyslyší volání oceánu a poprvé se vydává za hranice útesů svého polynéského ostrova Motunui s polobohem Mauim, si hlavní hrdinku zahrála začínající Catherine Lagaya. Jako Maui se představí Dwayne Johnson, který svou postavu namluvil v animované verzi z roku 2016.
2: Moana, I want to know about you.
3: Well, I guess I kind of jumped.
2: Time's up. I gotta bounce. This mission has no chance.
3: We can do this. You'd be everyone's hero.
4: Ah, you're so amazing. Look at the definition this girl's.
1: Festivalové ozvěny Charivari svůj červený koberec tradičně rozvinou ve chvíli, kdy se ten varský sklízí. Přehlídka proběhne od pondělí 13. července do neděle a do pražských kin Aero, Přítomnost a Světozor a brněnského skalního letňáku Janáček z Varů přiveze festivalové hity v čele s očekávanými tituly Fjord, Rose a Milovaný. Diskuze s tvůrci doprovodí pražské premiéry českých filmů Čika Čeka a Pramen.
0: Express Filmex
5: na Express FM.
6: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
5: Express.

0: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
9: Music. First. Express FM.

0: 10 minut před 16 hodinou dozdívá track Better Now, pod ním je podepsaná Oděsa a Marou.
1: Ty jsi milovník tiramisu, to o tobě vím.
2: Jo, docela jo.
1: No, co bys tak jako udělal pro to, aby ses mohl dát neomezený množství tiramisu?
0: Jako asi lecos, i když nevím, jestli jsem ten správný cíl pro neomezený množství tiramisu, jestli by mě to potom jako nepřestalo bavit.
1: No, takhle, můžeš to ještě rozmyslet, máš čas do 11. října, protože to se v italském Trevízu uskuteční tiramisu run. Závod na 10 kilometrů, který se koná během slavného světového poháru v tiramisu. A když doběhneš, tak samozřejmě ty závodníci světového poháru v tiramisu dají závodníkům v běhu neomezené množství tiramisu, které mohou sníst po tom závodu, takže doplníš hnedka tu energii.
0: Jo, po 10 kiláčcích. No. Tak víš, jak by to skončilo, vy? Že bych to tiramisu zase nevrátil.
1: A to už by asi nikdo nechtěl.
3: Odpolední drive. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Dorazilo jich 128, o 68 víc než v loni. Potrvá do 31. července, řekl velitel náměšťského cvičení Filip Šilhan. Obdobný výcvik pořádá armáda i na dalších vojenských útvarech, celkem ho absolvuje téměř 1200 lidí. Během státní návštěvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v syrské metropoli Damašku nedaleko jeho hotelu Four Seasons došlo k výbuchu. Bomby, které zranily 18 lidí, byly umístěny v popelnici a v zaparkovaném autě. Zvučnou posilou ofenzivních řad hokejového Litvínova bude David Kampf. Po 9 sezónách strávených v zámořské NHL se vrací do české extraligy. 31-letý mistr světa z roku 2004 podepsal s Chemiky 3-letý kontrakt a aby dobrých zpráv nebylo málo, hvězdní útočníci bratři Ondřej a David Kašovi prodloužili s Litvínovem smlouvy až do roku 2029. Nehody komplikují situaci napříč republikou. Jedna se stala ve Strahovském tunelu, tam brání provozu dvě havarovaná vozidla. Na pražském okruhu mezi 61. a 62. kilometrem ve stínu na D10 je nehoda, která uzavřela jeden jízdní pruh. Na D1 nájezd exit 203 směrem Ostrava, tam zase přikáží havarované vozidlo, ale projedete se zvýšenou opatrností. Další nehody jsou na silnici 14511 u obce Vacov, okrese Prachatice, v ulici 17. listopadu v obci Frýdek Místek, na silnici 43 u obce Králíky v okrese Ústí nad Orlicí. V noci bude zataženo až oblačno, během noci s občasným deštěm nebo přehánkami kránu bude srážek i oblačnosti od severu ubývat. Nejnižší teploty 18 až 14 stupňů, na severovýchodě území kolem 12, na horách kolem 9. Krátce po 16. hodině na Express FM posloucháte odpolední drive s Michalem a Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, jeden z kandidátů na velký taneční hit tohohle léta, je za námi, no a před námi zase nějaká zajímavá zajímavost.
1: Možná to znáte. Doma se uvolní klika, vyklá se polička, je potřeba dotáhnout šroubek nebo vyměnit žárovku. Hmm. Pro jednu generaci běžná věc, sáhne do šuplíku, vezmou šroubová, kleště nebo impuls a nějak si poradí. Pro část mladých lidí je to ale dnes spíš taková malá domácí zahrada. Jak ty seš na tom se svými skilly? Já vím, že ty si dokážeš vymalovat, že jo?
0: Jo, já jsem někde tak jako mezi, jo? Jako nábytek ze švédského řetězce i jiných řetězců samozřejmě sestavím. Jako do elektřiny se samozřejmě nepouštím, ale jako žárovku vyměním, i když teda asi půl roku už vyměňu takzvaně pusou žárovku v chodbě. Ještě jsem ani nerozdělal to světlo, abych se podíval, jakou žárovku potřebuji koupit, jo. Ale není to, je to, my máme v chodbě světlo a tady to je takový jako ještě světlo navíc, který zase tak moc nepoužíváme. No, zkrátka jsem tak jako něco mezi a na některé věci hold musím povolat domácího nebo takového toho hodinového manžela.
1: Já jsem narazil na článek na webu Dřevostavitel, podle nějž zhruba 30% mladých lidí nepozná spolehlivě ani základní nářadí. A nejde o žádné speciální vybavení profesionální dílny. Bavíme se o věcech, jako je šroubovák, kleště nebo imbusový klíč. Já předpokládám, že ty víš, co je imbusový klíč.
0: Ano, pozor, a to ví dokonce můj ještě ne čtyřletý syn, protože mi často podává nářadí, já jako ho zapoju do toho.
1: A to děláš správně, protože doba se změnila a mladí často vyrůstají v prostředí, kde se praktické dovednosti tolik nepředávají. Spousta lidí žije v nájmu, kde se ty závady řeší s majitelem, který tam vždycky pošle nějakého servismena nebo nějakého správce, no a už nefunguje takový to, já si to zkusím opravit sám. Což je na jednu stranu pochopitelný, internet dnes nabídne návod skoro na všechno, od montáže skřínky až po opravu kapajícího kohoutku, jenže právě v tom je paradox. Nikdy nebylo jednodušší zjistit, jak se něco dělá, ale zároveň nikdy nebylo jednodušší se tomu prakticky vyhnout. Člověk si vyhledá, jak vypadá imbus, ale do ruky ho nevezme. No a má to i finanční stránku, protože drobný opravy, které se dřív zvládly doma za pár minut, se dnes čím dál častěji řeší přes službu hodinového manžela nebo odborníka. Já zrovna shodou okolností mám jednoho známého, který se věnuje hodinovému manželu nebo dělá hodinovýho manžela a musí ty kšefty odmítat, kolik
0: no,
1: má
0: věřím,
1: práce.
0: Věřím.
1: A takže nejde ani o to, jestli mladí poznají šroubovák, spíš jde o to, jestli se z běžných domácích maličkostí nestává něco, čeho se lidé zbytečně bojí. To znamená, právě tyhle ty drobné opravy bychom si v klidu úplně zvládli všichni udělat sami.
0: No, na druhou stranu, spousta věcí dneska už je tak jako, že se třeba vyměňujou, jo? Že ty něco se ti rozbije a než bys to jako řešil, jako že bys to opravil, buď ty sám, nebo to nechal opravit, tak si to koupíš nový, protože to třeba není tak drahý, a nebo prostě ti ta firma, která ti to prodala, řekne, jo, to ani neopravujem, to si kupte novou tu lednici.
1: No jasně, no. To,
0: to nemá cenu.
1: A pak byly na opačné straně barikády, byl třeba můj děda, který zase všechno slepil. Jako,
0: můj táta je to no. Samý, můj táta opraví cokoliv.
1: Takže některé věci se prostě nenaučíme scrollováním po internetu, musíme prostě třeba odkoukat od toho otce a ty správně vedeš svého syna k tomu, aby byl šikovný.
0: No takhle, jestli bude šikovný jako já, tak bude rád, když se namaže chleba, jo? Tak zase bych jako to nepřeháněl, ale i to je důležitý.
1: Je na začátku.
2: Úterní odpoledne na Express FM.

0: Cestujete? S překladačem Vasko se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasko. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasko@electronics.cz.
1: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
2: Počkej, ty už si uklidila.
3: Jo.
2: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
3: To díky našemu novému tyčáku od Rowenty. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
2: Au, to znělo osobně.
3: To byl jen úklid. Rowenta. Chytrý úklid bez starostí.
4: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
5: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
6: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO 500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
7: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
8: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
9: Hugo, Aperole, Fiero, volal niekto letní osviežení. Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
10: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
11: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
14: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Hudba na prvním

0: Holky mají chuť na pusinku.
1: No, musím říct, že asi ani jednu bych nepolíbil. Tak samozřejmě to hlavně proto, že mám doma úžasnou ženu.
0: Já jsem mluvil jenom o takový tý puse nezávazný.
1: Na tvář, no
0: na
1: tak tvář. To jo. No, tak to
0: ne na ocucaný.
1: Asi... Do jacket asi za... tak to možná jako, kdyby přišli sem do rádia a jako chtěli se rozloučit, že už jsme jako kámoši, že jsme spolu dělali rozhovor, tak bych jim jako na tvář tu pusu dal, to jo.
0: No, oni o tobě taky hezky mluví.
1: Já jsem právě se bál, že chceš, abych je nějak tento nons.
0: Ne, kiss me more, jenom.
1: Jo, prosím tě, my jsme se tady už několikrát bavili o tom, jaký my muži jsme jako výstředníci. Chtěl jsem říct idioti, ale no, že třeba 64% mužů si myslí, že jsou lepší řidiči než všichni ostatní, nebo že skoro polovina lidí, teda mužů, si myslí, že by zvládli přistát s letadlem, to už jsme si řekli, jo.
0: Ale, nebo že přeperou medvěda, viď?
1: Ano. Představ si, že 41% mužů si myslí, že by zvládli utéct z vozidla pod vodou. Kdyby jako si najel do jezera s autem, takže prostě by si úplně v pohodě vylezl a jako zachránil se.
0: Jo, tak tohle já bych z tohohle měl spíš noční můru.
1: Já jako vím, co bych měl dělat, ale neumím si představit, kdyby se to stalo a do toho auta tekla ta voda a tak dále. Jestli bych jako zachoval tu chladnou hlavu, jako.
0: No. Asi těžko, nejsi žádný ten Daniel Craig, že jo.
1: 22% lidí si myslí, že by přepravilo šimpanze, to už jsme si říkali. Mužu, já protože říkám lidí, ale myslím mužu, prosím vás. A 16%, to jsme se ještě neříkali, si myslí, že by zvládli holýma rukama přeprat vlka.
0: Jo, vlka.
1: já myslím, že jediný vlk, který ho přeperete, ale to jsme jinde. No a pozor, 12% mužů si myslí, že by zvládli porazit Serenu Williams.
0: Jo. Kdyby měla zavázaný oči, jo.
1: Já myslím, že by jí porazil tak maximálně autem. Jako,
0: jako ty, víš co, ale mě by zajímalo, kde se tohleto borectví v těch lidech bere. Jako, že sedíš u toho tenisu, koukáš na tu Serenu Williamsovou, která tam v úkylech metá ty tenisy a říká, tu bych vyklep. Jako.
1: Plně v klidu bych s ní vyhrál.
0: Jo, pohodě, jo.
1: Já myslím, že bys, že jako přišel první return, dostal bys do, jako doprostřed čela a jako odešel bys z kurtu na nosítkách.
0: Ale tak znáš to, když jako Češi jsme a kor, když se trošku občerstvíme jako trenéři, politologové, epidemiologové, jako rozumíme sportovním všem, jako všem sportům, sportovním přenosům, jako pravidlům. My jsme borci ve všem.
1: To je pravda. No a poslední věc, a to 100% vím, že nepatří mezi 27% mužů, kteří si myslí, že by zvládli v případě nouze porodit. Já u porodu byl a doteďka jsem se toho ještě nespamatoval.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Toškem.

0: Pokud byste chtěli vidět Violet Grohl živě, tak si zapište do svých diářků 19. srpen. To totiž bude tato slečna u našich německých sousedů, konkrétně v Berlíně.
1: No a pokud byste chtěli vidět naživo Lord, tedy ho Svimse, Mobyho, LP, taky třeba Tomoru, Libertines, Skunk NNC a taky naše oblíbence Tata Boys, Peaches a další desítky umělců, tak si zapište do diářku termín 15. až 18. července, kdy můžete vyrazit na Colors of Ostrava. Už se to pomalu, ale jistě blíží. No a myslím si, že si to užijete, že tam prostě ta atmosféra festivalová vás pohltí. To prostředí je jedinečný. Já jsem tam párkrát byl a třeba i v noci tam chodit, nebo večer, když už je to setmělý a ty trubky tam jsou nasvícený, nebo to celý industriální prostředí, je to jako hodně zajímavý.
0: A hlavně ten festival není jenom o hudebních performacích, ale i o dalším doprovodným programu. Vlastně tam můžete zažít cokoliv, besedy, další nějaký doprovodný akce, můžete tam si ochutnat něco dobrýho k jídlu. Zkrátka prostě všechno, co k pořádnému festivalu patří. No a mezi headlinery patří 21 Pilots, který se k nám vrací už od roku 2016, kdy u nás vystoupili poprvé. A od té doby teda poskočili slušně, co se týká jejich profesionální kariéry.
1: Já se přiznám, že nejsem jejich jako skalní fanoušek, ale když jsem viděl, co oni ve dvou dokážou dělat za show, já myslím, že to jako neumí občas některé kapely, které mají třeba jako mnoho členů.
0: A mě zaujalo, že součástí toho jejich vystoupení na Colors of Ostrava a že vlastně můžeme říct, že festivalový sety 21 Pilots budou v podstatě obsahovat samý pumelice, tak součástí koncertu bude také tlumočení do znakového jazyka. Takže přijdou na své i neslyšící a tlumočit bude Amber Galloway.
1: No a poslechněte si teď třeba Chlorine a představte si, jak si chudák holka zamotá ruce.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Dopřejte si relax ve SPA hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. SPA hotel Děvín, místo pro váš dokonalý odpočinek.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set 3 pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
7: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských Lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupelny v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
10: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
11: Express FM.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Prázdniny už běží a vy netušíte, kam vyrazit na výlet. Naštěstí jsme tady my a máme tipy na výlety po celém Česku ozdobené hashtagem nebudu doma. Všechny najdete na webu expressfm.cz a to i ty aktuální v Královéhradeckém kraji. Milovníkům historie má Královéhradecký kraj rozhodně co nabídnout. Vyrazit můžete třeba na pohádkový hrad Kost v Českém raji, romantický hrádek u Nechanic, zámek Opočno s krásným parkem i bohatými interiéry, hrad Pecka s výhledy do Podkrkonoší nebo do Ratibořic, kde na vás dýchne atmosféra Babičina údolí a příběhu Boženy Němcové. Kuks sice není hrad ani zámek, za návštěvu tenhle bývalý špitál rozhodně taky stojí. O tom, že ve dvoře Králové nad Labem najdete jediné tuzemské safari, asi netřeba dlouze mluvit. Stejně jako o tom, že na území Královéhradeckého kraje najdete naše nejvyšší pohoří Krkonoše, včetně Sněžky. Zapomenout nesmíme ani na pohádkový Jičín a nedaleké Prachovské skály nebo Adržpašsko-Teplické skály. Když se řekne Hradec Králové, nemusí to být jen architektura, jsou to Klabe a Orlice nebo Bílé věže v centru. Na konci léta se krajské město promění v živou scénu, kde se potká historie se současnou energií města. Loni Hradec Králové oslavil 800 let a právě na loňské oslavy a slavnosti královny Elišky navazují královské slavnosti. Tenhle nový městský koncept během 10 dnů propojí hudbu, pouliční umění, rodinný program i komunitní setkávání. Od 28. srpna do 6. září vás tak v Hradci Králové čeká spousta akcí, včetně balonového nebe s hromadnými starty a noční balonovou show, nebo projekt Back to School na Velkém náměstí. A v sobotu 5. září ožije historické centrum Královským jarmarkem, příjezdem královny Elišky, rytířským ležením a večerní ohňovou show. Pokud už máte hlavní turistické taháky odškrtnuté, zkuste tři skryté perly. Ptačí park Josefovské louky u Jaroměře je ideální pro klidnou procházku mezi mokřady a pozorování ptáků. Poutní místo Homole nedaleko Podštej na vás překvapí monumentálním schodištěm, kterému se přezdívá Schody do nebe. A v Trutnově stojí za zastávku EPO 1, bývalá elektrárna proměněná v centrum současného umění. Šťastnou cestu a radost objevování vám přeje Express FM.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Královéhradecký kraj? Pak si užijete pobyt v April hotelu Panorama v Rychnově nad Kněžnou se skvělým wellness a výbornou polohou pro objevování Orlických hor. Nebo v hotelu Jelínek v centru Špindlerova mlýna, odkud to budete mít kousek ke všem krkonošským krásám. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM. You know the heart.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před rizikem požáru pro jižní Moravu. Důvodem je sucho v oblasti a také větrné počasí, které bude v nejbližších dnech panovat. Výstraha platí do odvolání. Ukrajinská armáda zasáhla v noci na úterý během dronového útoku 8 tankerů ruské stínové flotily. Informoval o tom na Telegramu šéf ukrajinských dronařů Robert Brovdy. Podle něhož se zároveň podařilo zasáhnout také jednu nákladní loď a jeden trajekt. Tyto informace ovšem nelze bezprostředně nezávisle ověřit. Plavec Jan Foltín vyrovnal na úvod juniorského mistrovství Evropy v Mnichově vlastní seniorský rekord na 50 metrů prsa. 18-letý talent postoupil z rozplaveb do večerního semifinále nejrychlejším časem 27,18 sekundy, čímž zároveň vylepšil rekord šampionátu. V dopravě pozor na D1 na 340. kilometru ve směru Ostrava, tam probíhá vyprošťování osob. A na D1 na 308. kilometru ve směru Brno se uklízí po nehodě vozovka, projedete bez problémů, ale pozor. V ulici Novoměstská ve Žďáru nad Sázavou probíhá vyšetřování nehody, je tam neprůjezdný pruh, ale policie už by měla být na místě. V ulici Okružní v obci Jihlava nehoda autobusu, probíhá vyšetřování a zase projedete jen se zvýšenou opatrností. A v ulici Žižkova v Turnově v okrese Semily jsou dvě havarovaná vozidla, probíhá vyšetřování nehody a policie už je také na místě. Zítra čekáme polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude první polovině dnes většina oblačnost s doznívajícím deštěm, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 15. Máme 17 hodin 2 minuty, na Express FM vás zdraví za odpolední drive Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Všechno chceme hned.
1: No tak to je jasný. A fotbal každý den.
0: Přesně
1: a pivo zadarmo.
0: Jo, a aby bylo každý den úterý, jako je dneska, protože možná máte pondělí, ale vězte, že je úterý. A to se Express Drive nese ve znamení knihy, takže já už tu vítám naší kolegyni Marušku Irovou. Ahoj.
2: Ahoj kluci. Já bych teda na začátek ráda manifestovala proti tomu fotbalu každý den. Mně přijde, že je teďka každý den a že už je toho dost.
0: No jo, tak počkej, tobě nějak ten fotbal jako vadí nebo co?
2: No, nevadí mi, když vyhrajou Norové a začnou tam veslovat, to je dobrý.
0: To se líbí, vy? A pozor, a když si kluci měnějí drezy.
1: A pozor, a to oni jsou teďka jeden z nejžavějších kandidátů na vítěze celého šampionátu, takže možná budou veslovat ještě dlouho.
2: Tak doufám.
0: Takhle, já bych jim to přál, ale tak furt jsou tam Francouzi.
2: Mě by stačilo, kdyby jenom veslovali, nemuseli by vůbec.
0: A do půl těla, viď? No a jo.
2: Ideálně.
1: No tak pojďme radši na knihy.
2: Ano, jdem k těm intelektuálnějším věcem.
0: A nemáš na něco lehtivýho na dnešek?
2: Nemám.
0: Dobrý, pojď.
2: Pardon. Připravila jsem si zase dva tipy. Jeden, vlastně oba dva jsou na léto, na čtení, na dovolenou. A z toho jeden je opravdu velmi hutný, tak tím začnu. Jmenuje se to Trilogie století, napsal ji britský spisovatel Ken Follett a je to třídílná, nebo je to vlastně příběh, který je rozdělen do tří částí, protože první díl má asi 760 stránek, druhý díl má asi 780 stránek a třetí díl má přes 900 stránek. A jak název té trilogie napovídá, tak je to vlastně příběh, který se odehrává přes celé 20. století. Začíná to před první světovou válkou, respektive jsou tam popsané příběhy pěti rodin. Jedna rodina je z Anglie, druhá z Walesu, třetí je americká, čtvrtá ruská a pátá německá. Takže je opravdu zajímavý pozorovat na těch jednotlivých lidech, jak vlastně ty dějiny ovlivňovali ten jejich běžný život, například třeba na začátku ten německý aristokrat s tím britským byli výborní přátelé, ale samozřejmě po první světové válce jejich přátelství vzalo za své. A je to super, dá se to číst i jako samostatné ty tři díly. Můžete to číst jako celou tu trilogii, pokud to budete chtít jako celou trilogii, tak si myslím, že máte až do konce prázdnin o zábavu postaráno.
1: No, pokud máte prázdniny s dětmi, tak možná až do Vánoc.
2: Pokud máte prázdniny
0: s dětmi. No ale 2028.
2: Pokud máte děti, tak to máte možná tak do jejich maturity.
0: Náročnější kousek.
2: No, ale čte se to hrozně jako hrozně snadno. Je to ideální příběh nebo ideální čtení do čtečky. Doporučuju, to pak můžete číst kdekoliv a nebude vás to ani to jak blat ruka.
1: No a za chvíli se podíváme na další skvělé prázdninové čtení a tentokrát to bude novinka.
2: Bude to novinka, která má jenom něco málo přes 200 stránek.
0: Tak hurá,
1: to je jednohubka.
3: Express. Express Drive.

0: Těžkotonážní zpěvák CeeLo Green nás vyzývá, abychom plakali, ale něco mi říká, že u té knihy, kterou nám Maruška dneska doporučí jako číslo 2 po té tisíci stránkové trilogii, se budeme možná spíš jako usmívat.
1: No, nevím, ale dobře. Novinka, kterou jsem si pro dnešek vybrala, se jmenuje Camp. Napsala ji nizozemská autorka Martje Wortel. Omlouvám se, neumím takovéto správné holandské ch, abych to jméno přečetla správně. Nicméně, kniha Camp je přesně o tom, jaký je název, tedy na začátku hlavní hrdinka té knihy koupí kemp uprostřed lesu vedle vojenského objektu a byť je to avizované jako román, tak já bych řekla, že to jsou spíše povídky, protože každá ta kapitola je vlastně příběh některého z hostů, který přijede ubytovat se do toho kempu. Každý si prožívá jiné strasti i slasti, je to místy takový černý humor, místy je to takový, že se u toho člověk jako musí trošku zamyslet nad tím vlastně, nebo jsou tam takové ty pravdy života, jako tam samozřejmě občas bývá, ale vlastně nakonec se to celé propojí, celé se to vlastně se zakončí, takže tam ta románová linka je a ty postavy, které do kempu přijedou, jsou někdy opravdu zajímavé. Je tam třeba voják s posttraumatickou poruchou, je tam narkobaronka, jsou tam milenci, takže opravdu je to pestrý průřez společnosti.
0: Takže smát i plakat zároveň.
1: Přesně
0: se můžeme
1: tak
0: u téhle knihy.
2: Mě by zajímalo, tak. Je to kemp stanovej nebo chatičkovej?
1: Jsou tam bungalovy a stany.
2: Bungalovy a stany.
1: Takže
2: takový krásný
1: stan.
2: Prázdninový čtení vlastně.
1: No právě, proto jsem si říkala, vezmu kemp, třeba kdo se chystá na Macháče, jestli se tam ještě teda jezdí, tak si to může vzít sebou.
2: Macháč je nová Ibiza, jako náhodou.
1: No ale už tam není bílý kámen, tak už to něco to bývávalo za našich mladých let.
2: To takhle, to zase nebývalo za našich starých let.
0: No ten pak vyhořel. Ty jsi ještě nezažil a teďka už zase další generace taky nezažije.
1: No, možná dobře.
0: Ale musíme se zeptat, říká si, že to má 200 stran, takže Marušin index překládám tak jako 2 večery.
1: Četla jsem to minulý týden, protože já jsem vedle toho četla ještě jeden rukopis jedné knihy, takže jsem se tak jako prokládala.
2: Takže úplně s prstem v nose prostě za jeden den.
1: No, myslím si, že rychlí čtenáři to za 2 večery zvládnou.
2: Jsou obě ty knihy k dispozici na pultech knihkupectví?
1: Kemp ano, určitě, protože to vyšlo, myslím, tak před 2 měsícema. Trilogie Století, to jsou vlastně 3 knihy. A pokud to není, myslím si, že to nebude úplně k dostání, že byste šli tady do některého kamenného knihkupectví, ale určitě to bude sehnat někde přes internet, případně určitě v nějakých antikvariátech, protože to vyšlo, myslím si, tak zhruba před 15-10 lety. Zhruba před 10.
0: Tak děkujeme a těšíme se zase na další tipy.
1: Já taky.
2: Ahoj.
1: Čau. Drive. Odpolední Drive.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
6: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
7: Hugo, Aperole, Fiero, volal někdo letní osvěžení?

0: Celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz. Express.
3: Music first.
2: Express FM.

0: hodině posloucháte Marias a Run Your Mouth. No tak Peťo, rozběhni svoji pusu a řekni mi něco zajímavého.
1: Já svoji pusu rozběhnu proti proudu času. Nejdřív ale zaspomínám na dobu, když jsem chodil do první třídy. Já třeba jsem se učil psát ještě plnícím perem. Ty? Hmm.
0: Já jsem taky měl se učit plnícím perem, ale když jsem si to právě levou rukou rozmazával, tak moje matka proti vůli soudružky ředitelky u nás na malé škole, malotřídce, prosadila, že budu psát čínou takzvanou, tedy samozřejmě...
1: Propiskou,
0: ale byl to boj, soudružka nechtěla dovolit.
1: Hele, víš co, u nás to fungovalo docela dobře, nicméně dneska už si bez propisky v podstatě nedokážem představit ani život, bereme ji jako naprostou samozřejmost, máme ji v kabelkách, v autě, na stole, v šuplíku, občas sice nefunguje, když ji nejvíc potřebujeme, ale bez propisky si prostě běžný den skoro neumíme představit. Její cesta na svět ale nebyla vůbec jednoduchá. Všechno začalo ve 30. letech minulého století. Tipneš si, v jaké zemi?
0: V Číně?
1: V Maďarsku.
0: Aha, že když se to říkalo Čína, tak jsem myslel, no.
1: U maďarského novináře jménem László Bíró. Ten při práci neustále bojoval s plnícím perem. Ten inkou samozřejmě pomalu schnul, rozmazával se, dělal skvrny. No a Bíró si všiml jedné věci. Novinový tisk schne skoro okamžitě. A tak ho napadlo, proč by pero nemohlo používat podobnou barvu. Hmm. Jenže tu byl háček. Tiskařská barva byla na klasické pero příliš hustá, takže v podstatě ten inkous nešel správně těmi tryskami. No a přišel jednoduchý nápad. Malá kovová kulička v hrotu. Když se pero pohybuje po papíře, kulička se otáčí, nabírá inkoust ze zásobníku a rovnoměrně ho přenáší na papír. Takže žádný rozlévání, žádný kapání, žádný foukání, prostě pohoda. No a Bíró na vynálezu spolupracoval ještě se svým bratrem, Jordem, ten byl zase chemik pro změnu a patent získali v roce 1938. Nicméně do jejich příběhu přišla druhá světová válka, jako Židé museli opustit Evropu a nový domov našli v Argentině. A právě tam svůj nápad dál zdokonalovali. Propiska pak zaujala i britský letectvo RAF, protože plnící pera samozřejmě ve velkých výškách nefungují tak, jak by měla. No a pro piloty byla propiska praktický řešení. Psala spolehlivěji a nedělala v kokpitu nepořádek. Hmm. Po válce se začala prodávat už veřejnosti, takže až po válce. Zpočátku šlo o drahou novinku, vlastně v podstatě takový luxusní zboží. A skutečný zlom přišel až v roce 1950, kdy Francouz Marcel Bich zdokonal výrobu a pod značkou BIC začal vyrábět levné a spolehlivé propisky pro každého.
0: No tak děkujeme do Maďarska i Francie a vlastně i do Británie, že to jako armáda zase vzala za své, jak už to tak bývá. Bez armády by možná to nebylo tak rychlý.
1: Přesně tak.
0: Ale děkujeme, no. Já díky tomu jsem neměl zamazanou ruku v první třídě.
2: Express Drive.
3: Jsem Marius 13, posloucháte novej single M.O.Z. Express FM. God damn, I can't believe how good this radio is.

0: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
3: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmány na soutoku.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií. S důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Regbity, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na regbity.cz.
8: Regbity, záruka kvality.
9: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
10: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: V Jizku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jizk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
13: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

0: 20. narozeniny letos slaví tahle ta americká rocková parta Cage the Elephant původem z Kentucky. Poslouchal se skladbu Wall Wide World.
1: No a v Kentucky se možná taky teď hraje mistrovství světa ve fotbale. Že je fotbal nejpopulárnějším sportem na planetě, asi nikoho nepřekvapí. Ale věděl bys, který sport je hnedka na místě druhém, co se počtu fanoušků týká?
0: Kde?
1: No, žebříčky fanoušků jednotlivých sportů. Řeknu ti, že fotbal...
2: Počkej, jako v Americe?
1: Ne, na planetě, na celé naší planetě. 4 miliardy fanoušků má fotbal.
0: Mm-hmm. Tak pak bude kriket.
1: Výborně, 2,5 miliardy fanoušků. Samozřejmě z toho 1,5 miliardy je z Indie, že jo, to je jasný.
2: A jedna od nás rádia.
1: Pak to zajímá pár Asiatů dalších, jestli se nepletu, tak potom je tam nějaká jako Austrálie a tyhle ty země. No a pak naše Klára, ano.
0: Ano, přesně tak.
1: Jediný fanoušek mimo Asii a Oceány.
0: Ale je to zároveň reprezentant České republiky.
1: Ano, ano, teď nás zrovna reprezentovala příkladně, nevím ani jestli skončili poslední nebo předposlední. Tenis, 1 miliarda fanoušků, místo třetí. No, potom už je to jako míň, ale docela mě překvapilo, že hnedka na bramborové pozici je volejbal. 3/4 miliardy fanoušků.
0: Kustý.
1: To mně přijde jako dost, no.
2: Tam bych čekal basket.
1: Samozřejmě počítá se do toho i beach volejbal a možná proto.
0: Jo, jo.
1: Potom je stolní tenis.
0: Stolní tenis, no
1: ano,
0: ta Asie, ne.
1: Zase ta Asie, ano, 650 milionů fanoušků po celém světě. Basket, ten je až za ním s 500 miliardou. Mm-hmm. No a pak už je to další pořadí, je rugby, baseball, golf a Formule 1.
0: Formule 1.
1: No, Formule 1, jako říká se tomu královna motorsportu, ale já už to dneska neberu ani skoro jako sport, já to beru jako takovou šau.
0: Je to taková šau v autách. Úterní odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Legendární trenér Luboš Hrouzek dorazil do Karlových Varů. Nepřijel na festival, ale v hokejové aréně na něj čekala jeho milovaná Deniska i jeho oblíbený kustod František. Tvůrci seriálu Lajna zde v těchto dnech začínají s natáčením filmové podoby oblíbeného seriálu Lajna a natáčecí štáb schání stovky komparzistů pro natáčení na 14. července. Maďarský parlament v úterý jednomyslně schválil návrh na zveřejnění spisů agentů komunistických tajných služeb. Seznam by měl být zveřejněný 22. října letošního roku v předvečer 70. výročí vypuknutí protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956. Vyřazení by se rovnalo senzaci. Obhájci titulu z Argentíny změří v osmifinále fotbalového mistrovství světa síly s Egyptem. Výkop byl naplánován na 18. hodinu středoevropského času a online reportáž můžete sledovat na webu sport.cz. Dopravní komplikace v ulici Sokolovská v Praze, kde se střetla tramvaj s cyklistou, projedete jen se zvýšenou opatrností. V ulici Královopolská v Brně probíhá vyšetřování nehody dvou vozidel, na místě už by měly být složky záchranného systému. V ulici Lipová v Mostě se po nehodě tvoří kolona, policie míří na místo. Kolona se tvoří i ve Zlíně v ulici 3. května, kde probíhá vyšetřování nehody, a dva nákladňáky se střetly na D1 na 7. kilometru ve směru na Brno, překáží na vozovce, ale projedete se zvýšenou opatrností. Ve čtvrtek 9. června bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě území až oblačno a výjimečně se objeví přeháňka. Nejnižší noční teploty 14 až 9, nejvyšší denní teploty 21 až 26, na jihu Moravy až 28 stupňů. Odpolední drive právě na Express FM vstupuje do své finálové hodiny a i nadále vám společnost budou dělat Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: real, je to opravdové. Ano, tak Overpass jsou opravdový. Není to výtvor AI, což dneska už nelze říct o všech singlech a nové hudbě, která vychází.
1: Ale my hrajeme pouze tu původní.
0: No, snažíme se.
1: Když se řekne stadion, většina z nás si představí fotbal, tribuny, drezy, klobásku, pivko, možná nějaký ten pokřik z kotle. Jenže v Praze stojí stadion, který je úplně jiná liga. Je tak velký, že by se do něj vešlo několik fotbalových hřišť a tak slavný, že zažil sokolský slety, spartakiády, prezidenty, válku, papeže i rockové hvězdy. Řeč je o ostrahovském stadionu, který letos slaví 100 let. Jeho příběh začal 4. července v roce 1926, kdy se tu konal 8. všesokolský slet. Na začátku to ale nebyl žádný betonový obr, ale spíš provizorní taková dřevěná konstrukce s tribunou. Ale zadání bylo jasné, vytvořit místo, kde mohou najednou cvičit a vystupovat tisíce lidí. Strahov tak od začátku vznikal ve velkém měřítku. Ve 30. letech už se výrazně rozšiřoval a při 9. sokolském sletu přijel i Tomáš Garrigue Masaryk na svém koni a areál tehdy nesl jeho jméno. Postupně přibývají další tribuny a ze Strahova se stává jeden z největších stadionů světa. Uvádí se kapacita kolem 250 tisíc lidí a plocha přes 60 tisíc metrů čtverečních. Nejslavnější předválečný okamžik přišel v roce 1938 při jubilejním 10. všesokolském sletu. Toho se účastnili 100 tisíce cvičenců a areálem prošly miliony diváků. Pak se samozřejmě logicky atmosféra dramaticky změnila. Za druhý světový války sloužil stadion i temným účelům. Nacisté ho využívali mimo jiné jako zhromaždiště židů před transporty. Po válce se Strahov vrátil k masovým akcím. V socialistickém Československu se z něj stal symbol spartakiát. Samozřejmě tisíce cvičenců a další desetitisíce návštěvníků na tribunách. Ale Strahov nebyl jen stadionem cvičenců, hostil také výstavy, motoristické akce, mši papeže Jana Pavla II. A později i velký koncerty, hráli tu Rolling Stones, Pink Floyd, U2, Guns N' Roses nebo Bon Jovi.
0: Nebo Nedvědi.
1: A z místa, kde kdysi cvičili tisíce sokolů, se na chvilku stal i obří rokový chrám. Dnes je ale strahovský stadion spíš tichý obr nad Prahou. Část areálu slouží fotbalové Spartě k tréninkům, konají se komentované prohlídky, ale celkově ta stavba chátrá. Od roku 2003 je sice kulturní památkou, takže by zmizet jen tak neměla, ale otázka zní, jakou roli dostane v budoucnu.
0: Uvidíme. Myslím, že těch fotbalových hřišť tam opravdu je několik. Já jsem tam jednou byl na fotbalovém turnaji, nebo organizoval tam, jsem tam fotbalový turnaj a je to opravdu velmi zajímavé místo, ale hodně schátralé. No, jsem zvědavý, co s ním.
1: Po 100 letech by se něčeho dočkat mohl.
0: Snad to nebude bourání.
2: Tohle je Express FM.
3: Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
0: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě z tmrhotels.com.
6: Music first.
0: Express FM.

0: Není to tak dávno, co jsme tenhle ten přesládlej diskofilní song Night Shift Superstar zařazovali jako novinku. Samozřejmě hlas Matta Bellamyho je natolik charakteristický pro kapelu Muse, že to museli poznat všichni.
1: Já myslím, že ano, a já jsem tu desku poctivě poslouchal a musím říct, že tady ten track za mě nejlepší, protože je vlastně jako nejkomerčnější.
0: Já jsem ti to tady před chvilkou říkal, já si myslím, že ho uslyším ještě párkrát a začne mě trošku jako být protivnej.
1: No, tak doufám, že to nebude případ další písně. Pokud je hlas Matta Bellamyho charakteristický pro Muse, tak pro další kapelu je charakteristický hlas Paula Hewsona, kterého známe jako Bono Voxe, nebo už dneska spíš jenom Bono, nebo Bona. No a naši oblíbení YouTube, hlavně tvoje, že jo, ty jsi jejich skalní fanoušek, vydávají nový single, jmenuje se Street of Dreams. Včera s tím vyšli ven, že ho dneska vydají a učinili tak před malou chvílí, před 20 minutami. A pokud jste nespali poslední měsíc, tak jste asi zaznamenali, že k tomu taky natočili v Mexico City klip, ještě předtím, než vypukl fotbalový šampionát, tak tam byla mela v ulicí, kde oni hráli z takového autobusu speciálního, který se sami navrhli. Vydali teďka nové promo materiály, kde jsou v moři. Bono má ty staré dobré brýle z Zoropy, takový ty muší brýle. Vypadá to, že se chlapci trošku vrací do nějaké epochy na začátku 90. let. Jestli to bude i hudebně, to posuďte sami, pojďme si dát, troufám se tvrdit, českou premiéru nového songu.
0: Měli bychom ještě dodat, že to je první single z dosud neoznámeného alba, který by mělo být koncem tohoto roku, a bude to první nový materiál po 9 letech.
1: Ano, někteří z nás se velmi těší. Docela nás namlsala ta dvě EPčka, které letos vydali, no a doufejme, že album přijde co nevidět. Takže tohle je to, jsou U2 a Street of Dreams.

0: Marso, Future in my dreams. No a pokud se vaše budoucnost a vaše sny týkají festivalů, máme tady pro vás jednu pozvánku.
1: Přesně tak, pokud se chystáte na dnes už jednou zmíněný festival Colors of Ostrava, a který je samozřejmě programově nabitý, a třeba tam mezi jednotlivými koncerty dostanete chuť na něco nehudebního, prostě chuť si malinko odpočinout, tak máme pro vás jasný tip na jedno inspirativní místo.
0: Ano, jmenuje se to Allegro Wishlist Zone a je to inspirativní místo, které ožije myšlenkou, že ať už život přinese jakoukoliv příležitost, Allegro je tu pro vás.
1: V tom místě vás čeká prostor plný zážitků, inspirace, letní pohody, můžete si odpočinout u lekci jógy, užít si atmosféru na slunečné terase, roztančit se na silent disco, nebo si dopřát chvíli péče v našem, v jejich Glowbaru.
0: No a samozřejmě můžete si tam odsud něco odnést, o tom zase třeba příště. No a úplnou náhodou máme teď v našem playlistu dalšího interpreta, který se představí v Ostravě za necelé dva týdny, a to Nimino, I only smoke when I drink. And I only drink when I overthink.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM.
3: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Express.
1: Music first.
2: Express FM.

0: Alice Mertonej Vertigo, to je taková pěkná hudba na rozloučenou, řekl bych, taková dynamická, jako na odchod.
1: Víš, do kroku.
0: Do kroku, přesně tak.
2: Jo, tak hele,
1: musím říct, že nám to, přesto, že jsme tady byli 4 hoďky, tak nám to uteklo jako 3.
0: Jo.
1: A vlastně jsme se ani nedostali ke všemu, k čemu jsme se dostat chtěli, takže na to přijde řada zítra. No a nám nezbývá, než vám popřát krásný zbytek dne. Koukejte na fotbal, vypadá to velmi zajímavě. A ty, co nebaví fotbal, tak můžou poslouchat Express FM.
0: Tak to je samozřejmý. Mimochodem, když už jsme se teda bavili o tom, jak nám to dneska uteklo ty 4 hodiny jako 3, tak ono taky to je možná tím, že pondělí je vlastně úterý.
1: Jo, vlastně to je už vlastně malá středa, že jo?
0: Ano, a my se zítra v opravdovou středu těšíme a samozřejmě kromě všech možných informací ze všech možných koutů světa a lidských zájmů vám nabídneme 5 novinek do našeho playlistu.
1: Bude to zajímavé, zkrátka klasický odpolední drive.
0: Těšíme se zítra.
1: Pa. Novinka.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Harry Styles se dostal do Guinnessovky díky rekordu odehraných vyprodaných koncertů ve Wembley. Doposud ho drželi Coldplay s 10 vystoupeními. Harry je překonal o 2 kousky. Kylie Minogue se dostalo omluvy od australského premiéra Albaneseho. Ten byl v podcastu Nicky Osborne, Bush Deep, a ta se ho zeptala, koho by si vybral za partnerku do života i do postele. A měl si vybrat z Kylie, herečky Nicole Kidman nebo zpěvačky Rondy Butchmore. Odpověděl, právě jsem se oženil, jsem teprve 6 měsíců po svatbě, ale na naléhání odpověděl, Kylie, jasně, a pak přišlo ještě několik oplzlých vět, dostalo se to na veřejnost a od veřejnosti dostal bídu. Pak přišla omluva. Zda byla od Kylie přijata, se zatím neví. Charlie XCX oznámila, že tento týden uspořádá sérii poslechových večírků s albem Music Fashion Film v kinech po celém světě. Budou se konat od 9. do 11. července ve Velké Británii, Severní Americe, Evropě, Austrálii, na Novém Zélandu, v Brazílii a Japonsku. Česko vzala úctivým obloukem. Album vychází 24. července. To vydržíme.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Top.
0: Express Top. Express Top. To nejlepší z Express FM.
1: Zdravím všechny prázdninový nomády, plážový povaleče i ty, kteří si léto užívají na náplavkách a terasách, ale třeba i na dovolené mimo Česko. Hudba nemá hranice a i taková bude naše Express Top s pořadovou cifrou 27. Čeká vás 10 nejhranějších songů a 5 novinek z našeho vysílání. První novinka je od francouzského DJe, který mixuje hudbu už 21 let, ale až nyní přišla chvíle na celé album. Proto deska nese název 21. Hugel je producent, který stojí za mnoha hity, mezi nimiž nechybí zremixovaná odrhovačka Ciao Bella. Nyní pod jeho dohledem ožila americká zpěvačka Alternatei, kterou známe z hitu Free, a pak je tu divnožena z Maďarska, která se proslavila jako internetová léčitelka s AI hity, jmenuje se Imael Angel. Novinka číslo 1 se jmenuje Moving to the Sun.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
2: Express Top.
0: Novinka.

0: Alberta Jeroným, tedy Lake Malawi, tráví letní sezónu vystoupeními na městských a jiných slavnostech a festivalech. Aktuálně mají za sebou vystoupení na Karlovarském mezinárodním filmovém festivalu. Novou hudbu, jak už víme, udělali v Portugalsku a tenhle song, který nám otevírá Express Top, na 10. místě nese název Let's Cancel the Wedding. Mezi novinky tohoto 27. týdne se nám zařadila zpěvačka Phoebe Bridgers. Skladba Lost Boys slouží jako úvodní single pro její vysoce očekávané třetí studiové album s názvem Lost Weekend, které vyjde 14. srpna. O produkci se postaral mimo jiné Jack Antonoff a o vokály zase kolegyně z její kapely Boy Genius. Tady je Phoebe Bridgers a Lost Boy, novinka číslo 2.
1: Express Top. Novinka.

0: irského města Galway do světových klubů se prosekal DJ Ketama. Díky hitu B3000 si proklestil cestu tam, kde momentálně je. V roce 2023 se zapsal do historie svým debutovým setem pro prestižní platformu Boiler Room v Melbourne, který má dnes miliony zhlédnutí. A tenhle track se jmenuje Comes and Goes a je 9. nejhranější věcí na Express FM. Kdo chystá útok do hitparád i těch albových, jsou britští Jungle. Tato trojice na 14. srpen chystá svoji 5. desku Sunshine. Jungle založili Josh Lloyd Watson a Tom McFarland, kteří se seznámili už v 10 letech v západu londýnské čtvrti Shepherd's Bush. S hudbou začali společně na začátku roku 2013 a o 10 let později se ke skupině přidala zpěvačka a producentka Lydia Kito jako stálá členka. Posledním singlem před vydáním alba je Wave.
1: Novinka Express Top.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Express FM.

0: Is This Real je pohodový single z debutového alba Elsewhere Always britské čtveřice Overpass. Skladba zároveň funguje jako skvělé promo na jejich tour, která obsahuje letní festivalová vystoupení kapely, ale taky solo podzimní turné 2026. Toto bylo 8. místo. Pokud jste v posledních týdnech otevřeli TikTok, tak vás následující track prostě nemohl minout. Americká rebelka Slater totálně ovládla internet i kluby se svým hypnotickým singlem Dance. Její podzimní koncert v pražském Lucerna Music Baru je totál vyprodaný s takovým předstihem, že by stálo za úvahu, jestli by její show neslušel nějaký větší sál. Toto je předposlední novinka Slater a Dance.
1: Express Top. Novinka.

0: držitel ceny Apollo Mat 213 spojil síly s kluky z formace Gufrau a producentem Fiddlerským. Výsledkem je track Emozy z jeho čerstvého alba Retroskepse. Je to přesně taková ta věc, kterou si pustíte, když vyrazíte podél Vltavy, sledujete, jak slunce zapadá za obzor a vás to vcucne na nedaleký Emozy. To bylo místo sedmé. Poslední novinkou jsou Foos, nebo chcete-li Foo Fighters. Ti jsou momentálně na svém obřím světovém turné Take Cover a z Brusunové písničky testují naživo. Do Express Etheru teď posíláme čerstvou věc Window. Text sice mluví o únavě z šedivých a deštivých dnů, ale hudebně to slušně nakopává. Upřímně, zvuk, se kterým se vrátili ke svým kořenům, Grolovi a jeho partě fakt sluší.
1: Novinka Express Top.

Tohle jsou Foo Fighters, kteří tuhle novinku na své tour nehrají. Na takový koncert to asi nemá úplně koule, jaké si představují. Window je poslední novinka týdne. 6. místo a Olivia Rodrigo. Okolo téhle zpěvačky je fakt velký halo. Lego, Fortnite, nové album, velká tour a vlastní festival s charitativním přesahem, to vše dokázala ať už ona sama nebo za pomocí managementu spíchnout za několik měsíců. Nic se neděje náhodou, vše je promyšleno do posledního detailu. Nejnovějším přírůstkem do našeho playlistu je Stupid Song.

0: Analýza pořadu. Posloucháte Express Top.
1: To nejlepší z Express FM.
0: Číslo 5.

0: tracklistu desky The Wow Signal najdete tuhle píseň na druhé pozici. Funguje jako energický taneční protipol dřívějším vesmírně rockovým a maximalistickým singlům, jako byly Hexagons, Cryogen nebo Unraveling, Nightshift Superstar a místo páté. Čtvrtý je Harry Styles, který k textu téhle skladby údajně přišel díky kamarádce, když byli na večírku, a ona už je prohodila, že už ani DJ netančí. Což by mohlo znamenat, že ta party byla pryč, anebo nestála za mnoho. Jakkoliv song najdete na jeho posledním albu Kiss All The Time Disco Occasionally.
1: Express Top.
2: Číslo 4.

Královna britského džunglu Nia Archives poslala do rádií novinku Boys in Blue. A nenechte se zmást tím názvem. Nia napsala tuhle věc těsně po nečekaném rozchodu jako vzkaz svému ex, který na ní pohádce zavolal policii. Místo smutné balady, ale je to naprosto geniální a ironický banger. To byla třetí nejhranější skladba na Express FM. Dvojku má Charlie XCX, ta byla minulý týden na vedoucí pozici letního playlistu Express FM. Charlie XCX definitivně zavřela dveře za svou nekompromisní klubovou érou Brett a posouvá se do světa vysoké mody a apokalypsy. Čerstvý single Spring Summer 26 je zkrátka pro módní sezonu Jaro-Léto 26. Charlie v něm s obrovskou dávkou ironie zpívá o tom, že sice všichni kráčíme po módní molu rovnou do pekla, ale zároveň u toho musíme vypadat dobře. Tohle je druhé místo našeho playlistu. Spring.

0: posloucháte Express Stop. Express Stop.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Hugel, Imael Angel a Altranatej. Move in to the sun. Phoebe Bridges, Lost Boys, novinka číslo 2. Mezi novinkami jsou i Jungle, The Wave. Slater, Dance, novinka číslo 4. A poslední novinkou jsou Foo Fighters, Window. Aktuální 10. místo mají Lake Malawi a Let's Cancel the Wedding. 9. Getama, Comes and Goes. Is This Real? To jsou Overpass a místo 8. Sedm, Mat 213 a Gufrau, Emauzi. Olivia Rodrigo, Stupid Song, místo 6. Pět, Muse, Night Shift Superstar. Dance No More, to je Harry Styles a místo 4. Třetí, Jenia Archives, Boys in Blue. A dvojku má Charlie XCX, Spring Summer 26.
2: Express Top.
1: Pokud v posledních týdnech sledujete taneční charts, určitě vám neuniklo, že tam poctivý house zažívá obrovský návrat. Má to na svědomí mimo jiných i track Zone. Skladbu produkovali mimochodem kluci z kapely Hertz a zpěvačka Poppy Bescom do ní vložila neskutečnou sílu. Sám Mark Kinchen, zkráceně MK, tenhle track zrovna teď masivně testuje během své obří letní rezidence v klubu Ushuaia po boku Calvina Harrise. A je nejhranější skladbou na Express FM, je tedy Express Top.
0: Toto je nejhranější.

more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i

potřebuju klid, nechce se mi pít a proto neopouštím byt. Mám plný ruce hraček, režim nerušit. Prší, prší, pec nám spadla, jedu další hit. Zase nám došlo, má

more, seču trávu, pořu pole, klouby vržou, bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, léto, moře, 33 močím v sedě, končí život na golfkotě, mám svůj věk, more,

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
5: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
8: Express FM.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Harry Styles se dostal do Guinnessovky díky rekordu odehraných vyprodaných koncertů ve Wembley. Doposud ho drželi Coldplay s 10 vystoupeními. Harry je překonal o 2 kousky. Kylie Minogue se dostalo omluvy od australského premiéra Albaneseho. Ten byl v podcastu Nicky Osborne, Bush Deep, a ta se ho zeptala, koho by si vybral za partnerku do života i do postele. A měl si vybrat z Kylie, herečky Nicole Kidman nebo zpěvačky Rondy Butchmore. Odpověděl, právě jsem se oženil, jsem teprve 6 měsíců po svatbě, ale na naléhání odpověděl, Kylie, jasně, a pak přišlo ještě několik oplzlých vět, dostalo se to na veřejnost a od veřejnosti dostal bídu. Pak přišla omluva. Zda byla od Kylie přijata, se zatím neví. Charlie XCX oznámila, že tento týden uspořádá sérii poslechových večírků s albem Music Fashion Film v kinech po celém světě. Budou se konat od 9. do 11. července ve Velké Británii, Severní Americe, Evropě, Austrálii, na Novém Zélandu, v Brazílii a Japonsku. Česko vzala uctivým obloukem. Album vychází 24. července. To vydržíme.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
0: Express. Music first. Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
1: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express. Express.
1: Express. Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Harry Styles se dostal do Guinnessovky díky rekordu odehraných vyprodaných koncertů ve Wembley. Doposud ho drželi Coldplay s 10 vystoupeními. Harry je překonal o 2 kousky. Kylie Minogue se dostalo omluvy od australského premiéra Albaneseho. Ten byl v podcastu Nicky Osborne, Bush Deep, a ta se ho zeptala, koho by si vybral za partnerku do života i do postele. A měl si vybrat z Kylie, herečky Nicole Kidman nebo zpěvačky Rondy Butchmore. Odpověděl, právě jsem se oženil, jsem teprve 6 měsíců po svatbě, ale na naléhání odpověděl Kylie jasně. A pak přišlo ještě několik oplzlých vět, dostalo se to na veřejnost a od veřejnosti dostal bídu. Pak přišla omluva. Zda byla od Kylie přijata, se zatím neví. Charlie XCX oznámila, že tento týden uspořádá sérii poslechových večírků s albem Music Fashion Film v kinech po celém světě. Budou se konat od 9. do 11. července ve Velké Británii, Severní Americe, Evropě, Austrálii, na Novém Zélandu, v Brazílii a Japonsku. Česko vzala uctivým obloukem. Album vychází 24. července. To vydržíme.
2: Express FM. Novinka. Express FM.